0: krásné ráno a nebo dobrou noc. S vámi je Rádio Blaník. Díky za to, že nás posloucháte. No a je tady nový týden. Už máme druhý den, kdy se dá říci, že je astronomické léto, i když teplotně to léto už pokračuje několik dnů a víkend byl extrémně tropický. Já jsem se zeptal meteorologky Milady Křížové, co na to říká, co nás čeká nový týden.
1: Začátek týdne ještě bude stále teplý. Očekáváme slunečno, přechodně bude více oblačnosti. Opět se místy mohou vyskytnout přeháňky nebo i bouřky. Teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
0: Koukal jsem na nějaký výhled, moc se to nezmění. Vždycky ráno bude hezky, postupně se začne od západu zatahovat. Teploměr každý den snad překročí 30 stupňů a večer bouřky, jako by ten trend měl pokračovat.
1: Ano, zatím to vypadá, že ty dny budou pořád teplé, bude málo oblačnosti, přechodně vždycky během dne oblačnost bude více a vyskytnou se přeháňky nebo bouřky.
0: Tak jste to slyšeli. Děkujeme, Milada Křížová. No a na Blaníku zase hezky česky.

0: dálce v oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil.

0: důstojník s očima jako lén, štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia. V pondělí se slabě ochladí, nebe bude polojasné až oblačné, během dne se může zatáhnout úplně. Občas zaprší a očekáváme i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 33. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.

Krásné ráno, pro někoho možná dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a dnes už je pondělí 22. června. Svátek slaví Pavla, tak na to nezapomeňte. Pavla je křestní jméno, odvozené z latinského Paulus, čili malý nebo nepatrný. Je obdobou mužského jména Pavel, ale pozor, je důležité, jestli půjde o ženu Pavlu, anebo o Pavlínu, protože Pavlína slaví svátek 31. srpna, kdežto Pavla právě dnes 22. června. Oběma dámám, já osobně vždycky říkám Pavlí, ahoj, no ale musím se podívat, já bych nepřál někomu, kdo vlastně svátek nemá. Dnes tedy oslavují Pavly, no a my na Blaníku dál hrajeme hezky česky.

zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

rukou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia. V pondělí se slabě ochladí, nebe bude polojasné až oblačné, během dne se může zatáhnout úplně. Občas zaprší a očekáváme i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 33. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
10: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Radio Blaník a pojďme se podívat na dnešní den, pondělí 22. června. Když se podíváme na oslavence, tak Lukáš Dostál, český hokejový brankář, právě dnes slaví svoje narozeniny a protože se narodil právě v roce 2000, tak slaví 26. narozeniny. Dan Brown, americký spisovatel, který je asi nejslavnějším spisovatelem žijícím na této planetě, slaví své 62. narozeniny, má na svém kontě takové knihy jako třeba Anděle a démoni, Počátek, Inferno, Šifra mistra Leonarda. No a v té poslední době nás velmi překvapil knihou Tajemství všech tajemství. Je to kniha, ve které se jedná o Praze a různých zákoutích a taky šla pěkně rychle na dračku. Tak tento spisovatel Dan Brown taky dnes slaví své narozeniny. No a pokud se podívám víc do historie, tak tam najdeme třeba i návštěvníky. Ano, je to tak. Na návštěvníky pamatujete?
1: Možná, že jsme něco zblbli, chytráčku a dámku. Třeba jsme přitom měli něco říkat, jako v té pohádce. Studánko, studánko, dej živý vody.
2: Nejsiš nějaká vadná? Uznej, že ten deštník je vážně nějaký divný. Už jsi viděla takovýhle deštník? 4 deštníky. A aby pršlo přesně mezi ně, do prázdního rybníka.
1: Jenomže teď je plnej.
0: No musím říci, že to bylo moje dětství, návštěvníky jsem úplně miloval a dnes je to na den přesně 45 let, kdy začalo natáčení kultovního seriálu Návštěvníci v Pelhřimově v místním hotelu. Bylo to tedy v roce 1981. Tak Návštěvníci, malá vzpomínka a teď na Blaníku zase hezky česky.
3: Radio Blaník.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
2: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 22. června. Svátek má Pavla a před námi jsou očekávané události. V Brně dokončí první etapu rekonstrukce cest na ústředním hřbitově města. Jde o ukončení prací v čestném kruhu. Hotová je také rekonstrukce budovy správy hřbitovů. A v Technickém muzeu v Brně zahájí výstavu diplomových prací absolventů průmyslového designu na Vysokém učení technickém v Brně. V Habartově na Sokolovsku slavnostně otevřou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty. Ta vznikla mezi Habartovem a Lítovem. V Lužanech na Plzeňsku udělí ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2025. Ve fakultní nemocnici v Olomouci začíná druhý ročník hudebního festivalu Onkologie ožije. Pětidenní akce se uskuteční pod okny onkologické kliniky s cílem povzbudit vážně nemocné pacienty. A Chmelařský institut ve Stekníku na Lounsku pořádá v hospodářství Stekník workshop věnovaný výsadbě a ochraně chmele. Součástí programu jsou komentované prohlídky chmelnic. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mira,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Skvělé ráno, hezké pondělí, je 5 hodin a vy jste si pustili Blaník. Česká hodinka před námi a v ní kabáti. Jelena všude zdejší.
7: Ptáš se praku, kterou cestou se dá. Všude dobře, doma nejlíp, praky začnou se smát.
6: Ale taky skupina Kryštof.
7: Po svět je Hollywood.
6: Rádio Blaník, to je to rádio, kde to hraje mezi 5. a 6. jenom hezky česky.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
6: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Teploty přes den 27 až 32 stupňů.
8: Martin Císař
9: na rádiu Blaník.
6: Za chvíli se vydáme po stopách našeho krajánka, teď hezké ráno s Terezou Kerndlovou.

0: ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaník a mezi 5 a 6 jenom hezky česky. Za chvíli, pánové, Jaroslav Uhlíř, Petr Muk a nebo dáma Marie Rotrová a Markétka. A já jsem v těch minulých dnech navštívil zámek Konopiště u Benešova a tady na prázdniny, na ty letní, chystají hodně akcí.
1: Tak zavítat můžete určitě na dětské prohlídky, jak prohlídky zámku, tak i růžové zahrady, protože tam jsou taky organizované komentované prohlídky. A chystáme nebo pokračujeme respektive večerních prohlídkách, jak tedy na zámku. Jsou to středeční pravidelné prohlídky od 8 hodin. Na téma, nebo s názvem tedy, na cestovatelské téma s názvem Cesty do tajemných dálek a potom v růžové zahradě ve Sklenicích taky komentované večerní zase středeční prohlídky s názvem Exotika v růžové zahradě. A opět cestovatelské téma vlastně letošní.
0: Tak to je krásná pozvánka. Já vím, že nejste kastelánka, ale nicméně řeknete nám, kolik je tady okruhů?
1: Okruhů je tady celá řada, ale těch základní, ty máme 4, takže ty jsou poměrně běžně k dispozici. Základní 2 okruhy, třetí okruh, tedy soukromé apartma posledního majitele a pak taky takzvaná, a to myslím, že je příznačná lovecká trasa, která tedy, bych řekla, putuje zejména po těch trofejích, ale nejenom nich.
0: Více najdete na našem webu radioblaník.cz v sekci Krajánek a já jsem si tady povídal s paní vedoucí návštěvnického centra, paní Boháčovou. My si dál pojďme hrát hezky česky. Jsme Blaník a české písničky, ty jsou tady doma.

0: I dnešní den, tedy 22. červen, má jméno ve svém kalendáři. Je tam jméno Pavla. Pavli dneska slaví, tak od Blaníku všechno jen to nejlepší. Další zprávy, informace o počasí v zápětí a potom si dál budeme hrát české písničky. Jaké to budou za malou chvíli, tak třeba skupina Arakain, Aleš Brichta a Slečna Závist, anebo si dáme víno skupiny Činasky. Já vám přeji hezké ráno, pěkné pondělí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je

0: bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi, maxi, maxi dotace.
2: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říct.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
10: Zámek v Lešanech Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
17: Blaník.
16: Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má několikaměsíční spor s prezidentem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit. Kvůli nízké porodnosti upraví ministerstvo zdravotnictví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat jen zařízení s více než 600 porody ročně. Víkendové počasí přineslo teplotní rekordy i silné bouřky, které místy doprovázel přívalový dešť a kroupy. Komplikace působilo počasí i na železnici. A v Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří havarovali zřejmě vlivem nepříznivého počasí. S těžkým zraněním je záchranáři transportovali na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes přes den čekáme většinou polojasno. Na jihozápadě a jihovýchodě republiky až oblačno a hrozí tady i silné bouřky. Teploty dál budou letní, v maximech naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách kolem 23. Tolik o počasí a pohodový start do nového týdne přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: stejně ty její písničky jsou prostě nádherné. Hana Zagorová, Dneska už to vím. Za chvíli nabídnu třeba krásnou písničku Koloré do skupiny Kabát, bude tu Václav Neckář, anebo skupina Krištof a Hollywood. A pozor, úderem šesté kolega Petr Slíva, Adéla Zahrdníčková a dnešní Dobré ráno. A máte velkou šanci zase po sedmé si nechat něco proplatit. Vaše textovky můžete posílat právě teď na 600 318 118. Napište, co byste chtěli nechat proplatit, vaše jméno a příjmení a také kolik to stojí. A třeba právě ta SMSka, která dorazí v tuhle chvíli, bude tou dnešní výherní. Já vám držím palce, aby to klaplo, a budu se těšit na Blaníku úderem 16. hodiny dnes odpoledne na slyšenou. Mějte se krásně, užijte si den a pokud to bude s Blaníkem, nejlepší zpráva.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Jsme Blaník.
1: A vezeme vám sluníčko.
2: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Možná na tom vyděláte.
2: Třeba

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: A na stavě věci a kouzlo na Blaníku, ano, je to jako mávnutím kouzelného proutku, vždycky ten víkend nějak rychle za námi. A najednou je tady pondělí, ale my vám z toho pondělka uděláme klidně pátek. Budeme vám hrát třeba hezky česky a v té příští hodině se o to postará Michal David. Lucka Bílá. Nebo Franta Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív...
0: Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. hodině v pondělí 22. června. Teď je 5.53. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Na plátky.
5: Na kostky.
4: S medem.
5: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká jasno až polujasno, během dne hlavně v jihozápadní polovině kraje. Může být až oblačno, sem tam může sprchnout, dorazit mohou výjimečně i bouřky. Teploty vyšplhají na 28 až 31. O počasí všechno, teď už je tu Hanka a zprávy.
7: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Českem se o víkendu prohnaly bouřky. Snížení spotřební daně vláda neplánuje. V obchodním centru v Teplicích se zřítil strop.
10: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Počasí o víkendu přineslo do Česka vysoké teploty a silné bouřky. Ty večer potrápily hlavně severní Čechy. Desítky výjezdů ale měly odpoledne hasiči i na jihu Čech. Na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku odstraňovali popadané stromy a na dálnici D4 odčerpávali vodu. Komplikace působily bouřky také na železnici. Vláda se nechystá zvyšovat takzvané daně z neřestí. Sazby pro tabák, hazard nebo alkohol by tak měly zůstat i pro příští rok stejné. Ministerstvo financí se teď zaměřuje na boj s černým trhem, jak potvrzuje i šéfka rezortu Alena Schillerová.
11: Celní správa daňovou mezeru přiznává kolem 4%, což není zanedbatelné číslo. Zintenzivní se velmi kontrolní činnost, zaměří se i na nelegální alkohol.
10: Nejvíc stát poslední roky inkasuje na spotřební dani z tabákových výrobků. Na zákazníky jednoho z obchodů v teplickém obchodním centru Olympia spadl strop. V té době se v prodejně nacházelo zhruba 15 zákazníků. Z toho jednu ženu konstrukce zranila a záchranáři ji převezli do nemocnice. Policie teď hledá svědky incidentu. Jakékoliv informace přijímá na lince 158. Lidé uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Vzpomínkové akce se včera účastnil i prezident Petr Pavel. Tolik zprávy a na Blaníku už startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: S Petrem Svívou.
0: No a já vám za oba přeju dobré pondělní ráno, jak jen může být dobré pondělní ráno, ale uděláme všechno pro to, aby bylo co možná nejlepší, když budete poslouchat Blaník. To pondělí má datum 22. června, svátek dneska slaví všechny nositelky jména Pavla, takže milé Pavly, přejeme vám všechno nejlepší. No a co si dát na začátek? Tak třeba Michala Davida, chtěl bych žít tak, jak se má. Za 2 minuty bude 6, dobré ráno.

0: naposled.
1: Lucka Bílá, To chci mít na Blaníku, To chci mít, to jsem si taky říkal touhle dobou, když jsem byl ještě školou povinný.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Poslední týden školy začíná. Sešity se zavírají, kalkulačky a pravítka už pomalu hledají letní brigádu. Je to skoro tady. Pro žáky a studenty je to 5 dní, které se záhadně vlečou. Učitelé dokončují známky, děti hledají ztracené učebnice, rodiče začínají řešit, kdo bude celé 2 měsíce zajišťovat program. Po pátečním rozdání vysvědčení začne ten 2měsíční maraton táborů, dovolených, koupališť, výletů, taky ty věčné otázky, co budeme dneska dělat. My vám s tím pomůžeme samozřejmě. Odborníci přitom připomínají, že prázdniny jsou důležité nejenom pro odpočinek, ale i pro načerpání energie před novým školním rokem a přiznejme si, těší se na ně často i dospělí. Z jakéhokoliv školského systému jsem už skoro 30 let, ať to byla základka, střední nebo potom vysoká, ale to chvění tam pořád je. Takže pokud dneska ráno potkáte školáka s úsměvem od ucha k uchu, není to tím, že by miloval pondělky, poslední školní týden začíná, duševně se připravují, jak jsem říkal, žáci, studenti, rodiče, ale i učitelé.
3: Olivo, no tak to je vrchol.
4: Teďka se.
3: Dej mi rovnou notisek. Myslela jsem, že aspoň jeden den dáš pokoj.
1: Už to brzy skončí. A jaké počasí nás o tom posledním školním týdnu čeká, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Vy jste s Blaníkem i 6 minut po 6. Dobré ráno.

0: Skupina Case, I was made for loving you, na Blaníku 10 minut po 6. Tak jak nám počasí hodlá zrežírovat ten poslední školní týden?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemný start do nového pracovního týdne. Máme za sebou velice horký víkend a jak horký bude ten dnešní den a zbytek toho týdne, tak to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme malou oblačnost, jasno až polojasno, ale vyskytují se zejména v údolích ojedinělé i mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 18 a 14 stupni Celsia.
2: Co si pro nás připravil zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese postupně polojasnou až oblačnou oblohu. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jeho západě a jihovýchodě našeho území, kde mohou být bouřky i silné, a to zejména doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami kolem 2 cm. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 až 31 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude teplej až 33 stupni Celsia.
2: Ještě mi prozraďte, na co se těšit v tom následujícím týdnu.
3: Následující týden již přinese klidnější slunečné počasí s postupným oteplováním. Čekáme většinou jasnou až polojasnou oblohu. Teploty zpočátku se budou pohybovat nejčastěji mezi 25 až 30 stupni Celsia, zejména jich Moravy bude teplejší až 32 stupňů Celsia, ale postupně ve druhé polovině týdne naměříme teploty až 35 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Takhle zhrnul bych to takhle. Zima nám nebude. František Nedvěda, řemeslo, teď na Blaníku. Dobré pondělní ráno.

0: Lenka Filipová a věnování na Blaníku. My vám taky rádi něco věnujeme. Věnujeme vám třeba vaše peníze. Vaše peníze, které už opustili peněženku nebo váš účet, protože jste je za něco utratili, ale oni se mohou vrátit.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Stejně jako se v pátek vrátili Pavlovi. A to nemluvím o tom, že jste ty nůžky možná měl zadarmo, když nám teď řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Petr Kotwald.
0: A vy jste je měl zadarmo. Protože vám těch necelých 5 000 korun do Všechovic posíláme zpátky.
3: Děkuji moc.
0: Tak ano, pochopili jste správně, Pavel si koupil nové akunůžky za 4930 korun. A protože napsal SMSku a protože po 7. hodině poslouchal, když jsme mu zavolali, tak mu ty peníze vracíme. A dneska je vrátíme třeba právě vám zase po 7. hodině. Do té SMSky napište, co chcete proplatit, abychom to věděli, taky tu částku, vaše jméno a příjmení, ať víme, komu voláme a odkud jste, a pošlete na 603 118 118. No a potom je tady ta druhá důležitá podmínka, a to po 7. hodině poslouchat Blaník a vědět, kdo právě na Blaníku dospíval v ten moment, kdy vám právě zavoláme. Tak držíme palce, za hodinu se do toho dáme, za necelou hodinu, už 3/4 hodiny. A teď je 6:20 a za chvíli krátké zprávy.
2: Rádio Blaník. Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
4: Tak už je opět pondělí a to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. A opět to bude parťačka. Tentokrát dorazí zpěvačka, herečka a taky moderátorka Heidi Janku. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Klikni!
9: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
8: Co to je?
9: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
8: Ideální na léto s kámošema.
9: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
8: Tak to beru.
9: Když hry, tak Mironet.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lah, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: A víte co? To každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
7: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: Máte doma solární elektrárnu?
13: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
12: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
13: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
12: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
13: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
12: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
13: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
15: Tak co dělá mladej?
16: Ale včera jsem mu málem nařezal.
15: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
17: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
18: Blaník. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Na dnešní zasedání vlády připravili ministři obrany a zahraničí jen jednu verzi složení delegace na červencový summit NATO. A to s premiérem Andrejem Babišem v čele. Součástí prezidenta se nepočítá. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila časně ráno dopravní nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Celkem 8 jednotek hasičů večer zasahovalo u požáru chalupy v Liptani na Bruntálsku. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 3 miliony korun. Kinobus pražského dopravního podniku zahájí své 19. turné. Do konce letních prázdnin nabídne 44 promítání na 11 místech. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
20: Tak si zhrňme ještě podstatné informace nebo ty další důležité informace, a to, že je pondělí, že jsme na startu posledního školního týdne, že je 22. června, že Pavly mají dneska svátek a jaké hudební narozeniny a jaká hudební výročí budeme v tomto týdnu slavit, tak o tom už za chvíli. Teď Olympika, jasná zpráva, jsou 3 minuty před 6:30.

0: I dnešní ráno na Blaníku je plné dobrých zpráv. Tohle byla jasná zpráva od Olympiku a jasná zpráva je taky to, že Daniel Rumpík pro nás teď má informace o tom, kdo všechno v hudebním světě bude tento týden slavit. Pojďme na to.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný den, je tu opět pravidelný přehled zajímavých výročí ze světa hudby. Pojďme na to. Právě dnes slaví své narozeniny zpěvačka Cyndi Lauper. Všechno nejlepší. Pozítří oslaví své narozeniny zpěvačka Helena Vondráčková, která s námi mimo jiné před 3 týdny slavila i naše blanické výročí. Milá Helenko, z Blaníku přejeme už nyní všechno nejlepší. Opozící oslaví své 60. narozeniny oblíbený zpěvák, bavič a imitátor Vláďa Hron a ve stejný den si také připomeneme už 17 let od chvíle, kdy hudební svět opustil král popu Michael Jackson. Pátek můžete s námi zavzpomínat na zpěvačku a herečku Laďku Kozderkovou, která by se dožila 77 let. Víte, jak se Laďce říkalo? Česká Barbara Streisand nebo Lady Muzikál. Byla prostě úžasná. Pro dnešek je to vše. Přeji vám všem krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. Jo, tohle už je kočka, ta od Elánu. Na Blaníku, v pondělí po ránu. Dobré ráno.

0: tady rýchla Itálie, Albánu a Romina Power a Felicita na Blaníku. Dobré ráno, Rania Blaník. Ale nemusíme do Itálie, abychom se cítili jako v Itálii, protože jednu Itálii máme za sebou. O víkendu to tady bylo jako klidně v centru Říma, protože horko bylo především na jižní Moravě a ve středních Čechách. Na té jižní Moravě zaznamenali 3 teplotní rekordy. V Lednici bylo 35,3 desetiny stupně Celsia. V Lednici ještě navíc. Jak jsi strávila ten teplý víkend, ty,
1: Adel? Já jsem byla na chatě a ještě to bylo v horách, takže tam bylo trošku chladněji a byl tam bazén, takže za mě to bylo perfektní.
0: Já byl v těch středních Čechách, které na tom byly ty druhé nejhorší.
1: Aha.
0: Takže taky fajn. Ale byl jsem si zaběhat 16 kilometrů včera.
1: Ale to bylo v noci, ne?
0: Ne. Byl jsem dopoledne, myslel jsem si, že já umřu. Nedělejte to. Jak bude dneska?
1: I dnes teploty přesáhnou tu tropickou třicítku, ale bude to do 31 stupňů a na jihu Moravě okolo 33. Pocitovou teplotu dnes ale bude srážet to, že bude polujasno až oblačno. Jen ráno a večer bude lokálně i jasno, ale většinou bude tedy zataženo a místy se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Ty můžou být ojedinělé i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území, takže tady si dávejte pozor a můžou tady spadnout i kroupy.
0: No a teď dobré zprávy, nebo za chvíli dobré zprávy, protože i dneska nás budou zajímat vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118, za chvilku se do toho dáme. Za 4 minuty bude 6:45.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
9: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byla jedna dobronáladová, jestli tě budu mít ráda, Karel Gott v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak k těm dobrým zprávám. Už několik minut denně strávených čtením pozitivních informací může snižovat stres a zlepšovat náladu. A těch dobrých zpráv je kolem nás vlastně dost. Dobrovolníci pomáhají po bouřkách, to bylo teď aktuálního víkendu. Lidé vracejí ztracené peněženky, stovky lidí každý den darují krev anebo pomáhají úplně cizím lidem. Jen se o podobných věcech často mluví méně než o problémech a katastrofách. Tak my vám teď zase řekneme nějaké ty dobré zprávy, vaše dobré zprávy.
3: Napsala nám třeba Jiřina. O víkendu jsme v Českém Krumlově oslavili první krůčky naší pravnučky. Člověk si uvědomí, jak rychle ten život běží.
0: Jiřinko, moc děkujeme.
3: Potom nám napsala Věra, zdravím z Rakovníka. Potkala jsem kamarádku ze školy a povídali jsme si 3 hodiny skoro jako za mlada.
0: Ano, to jsou takové ty taková ta náhodná setkání, kdy vlastně zjistíte, že s tím člověkem si nemáte co říct a strávíte u toho 3 hodiny.
3: A potom nám ještě napsala Alena z Přerova. Manžel mi po 45 letech přinesl kytičku jen tak, prý abych nezapomněla, proč jsem si ho vzala.
0: To je milé. I dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118. My je pošleme dál do světa. Tohle už jsou Roxette a Joyride. 6:49 na Blaníku. Hello.

0: Posloucháte Dobré ráno na Bleníku, tohle byly Roxette a Joyride a už pro vás přistáme další hodinu a v ní uslyšíte třeba Damien's. Mám tě rád, každé ráno víc. Martu Kubišovou. A já prosím, nechte zvony znít. A zaspívat si můžete i s Michalem Tučným o tom, že ho máte pověsit vejš. Hezky česky to na Bleníku bude i po sedmé, teď je 6:54, za chvíli zprávy. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Klikni!
3: Co frčí tohle léto?
2: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
2: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
2: Když hry, tak Mironet.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu jasnou až polojasnou. Postupně během dne ale bude spíše oblačno. Odpoledne se mohou vyskytnout i přeháňky, dorazit mohou i silné bouřky. Teploty v maximech pak dneska vyšplhají na 31 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
7: Na Kladensku na příjezdu do Slaného u nájezdu na obchvat města směrem od Dřevničova se srazilo osobní auto a nákladák. Místem se jezdí kyvadlově, s menším zdržením tu počítejte v obou směrech. Na příjezdu do Nymburka od Mladé Boleslavy probíhají v pravém pruhu práce údržby, tak tam dejte pozor. Komplikace čekejte v Příbrami, v Nádražní ulici na křižovatce s Nerudovou podemlela voda silnici a hrozí tu sesuv, místo je zavřené. A jak to vypadá na příjezdu do Prahy po D1, ví Ivona z ŘSD.
12: 10 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 26. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
7: Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Premiér kritizuje měnovou politiku centrální banky. Mobily ve školách zakáže zákon. Seskok parašutistů ohrozil vítr. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Česká národní banka po 4 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Neznamená to ale zdražení hypoték. Co přesně tedy můžeme očekávat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
3: Na druhou stranu to znamená, že lidé se příliš nemohou nadít v letošním roce, ale možná ani v příštím citelnějšího zlevnění hypoték, snížení hypotečních sazeb a podnikatelé musí počítat s tím, že ani firemní úvěry příliš nezlevní.
2: Kroky centrální banky kritizuje i premiér Andrej Babiš. Vyšší úroky podle něj poškodí ekonomiku a zhorší život běžným lidem i podnikatelům. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla začít platit od září 2027. Počítá s tím návrh zákona, který podepsal premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou. Plošný zákaz mobilů pro žáky základních škol podporuje i Národní ústav duševního zdraví. Hromadný tandemový seskok překazilo 18 parašutistům na letišti v Rokycanech počasí. Přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 vážně zranění parašutisté tak skončili v péči záchranářů. Nejhůř dopadl tandem, který se zřítil na koupaliště v Rokycanech. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Na konci týdne můžou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. A v takovém případě lékaři doporučují nepřehánět to s pobytem na slunci. Nosit lehké světlé oblečení a hlavně dostatečně pít. Tolik zprávy, na Blaníku už pokračuje naše ranní dvojka Petr Sadel.
4: Máš lehké letní oblečení?
2: Mám velmi lehké letní oblečení.
4: Vypadá to
2: i
4: lehce.
2: Světlé.
4: Piješ dostatečně?
2: Piju dostatečně.
4: Tak se nám za 20 minut zase vrátí. Ahoj.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svíbou.
4: Dobré ráno, Adele, tak je lehce oděna, pije dostatečně, dokonce si k tomu vzala nejméně 5-litrový džbán, nebo co to je?
5: No, má to asi 3 litry objem a je to růžové.
4: Ono to musí být strašně těžké, když se to nosí.
5: Je, já to mám i jako posilovací nástroj.
4: Ukaž bicáky. No, funguje to. I dneska budeme proplácet vaše účtenky, klidně i za ty tekutiny a nebo lehké letní oblečení. To jsme konec konců minulý týden propláceli, že jo, nějaké letní oblečení tam bylo.
5: Ano, proplatili jsme ve čtvrtek letní oblečení.
4: No a co budeme proplácet dneska, to ještě nevíme, ale máme dost SMSek.
5: Rozhodně máme z čeho vybírat.
4: Tak se do toho pustíme už za malou chvíli. Teď Damien, a Mám tě rád. A je přesně 7. Dobré ráno.

0: Marta Kubišová, nechte zvony znít na Blaníku, nechte své telefony vyzvánět, protože možná vám za chvíli zavolá Blaník.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A zeptá se, kdo právě na Blaníku dospíval. A správná odpověď bude Marta Kubišová. Pokud se tohleto všechno stane a vy jste předtím poslali soutěžní SMSku, tak vám proplatíme peníze, které jste už jednou utratili. Pojďme si nejdříve zrekapitulovat minulý týden, Adel.
3: V pondělí jsme proplatili granule pro pejska, v úterý to bylo sipo, ve středu dětská sedačka na kolo, ve čtvrtek nové letní oblečení, no a v pátek to byly plotové a kunušky.
0: Ty už jsme si připomněli v té minulé hodině. Kdo bude tím prvním šťastlivcem tohoto týdne, to už víme?
3: Já už to vím.
0: Tak se do toho dáme. Protože já už to vím taky a vidím telefonní číslo, které mám vytočit. A dám se do toho. Tak, podívejte se na svůj telefon, možná se teď rozsvítí. Připraveni? Teď zvoníme. Tak co, je to ten váš? Tak to vemte.
4: Ano.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradníčková, to byla rychlost. Je tam Alena.
4: Ano, dobrý den.
0: Aleno, co teď děláte?
4: Pracuji.
0: Pracujete a posloucháte u toho Blaník?
4: No určitě.
0: No to je dobře, to je dobře. Adel, připomeň teda, nebo připomeň, prozraď. Co proplácíme dneska?
3: Já si tady dovolím přečíst celou SMSku. Dobrý den, chtěla bych proplatit nový zahradní grill za 5767 korun. Máme 4 vnoučata a když je v létě hlídáme, tak ten starý je už malý.
0: Už jste na něm grillovali?
4: Ano, už dvakrát.
0: Už dvakrát. I s vnoučaty?
4: Ano.
0: Co mají ráda vnoučata?
4: Vnoučata většinou párečky nebo kuřecí.
0: No jo, jsou to vnoučata prostě, co? No a vy jste možná ten grill měla zadarmo, když mi teda řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Na Blaníku dospívala Marta Kubišová.
0: Je to tak. Takže Aleno, zdravíme do České Lípy, vás i vnoučata a posíláme 5767 korun.
4: Děkuji.
0: Kdy vás čeká další grilovačka?
4: No určitě o víkendu.
0: O víkendu, no tak vidíte, a ještě budete mít na zásoby do toho grilu. Jo, bude na uhlí. Jaký to je grill? Plynový, úhel na uhlí?
4: To je plynový.
0: Plynový, tak budete mít na plyn.
4: Aby
0: jo?
4: To bylo rychlejší.
0: Jasně. Zůstaňte nám na telefonu a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuji.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Over the Rainbow a Is a už ruka v rukávu. Před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne, Zahradní grill. A vy jste možná ten grill měla zadarmo, když mi teda řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Na Blaníku dospívala Marta Kubišová.
0: Je to tak. Takže Aleno, zdravíme do České Lípy, vás i vnoučata a posíláme 5767 korun.
1: Děkuji.
0: Další účtenka zítra ráno po 7. Pište nám, co byste chtěli proplatit a hlavně po té 7. hodině. Poslouchejte. Dobré ráno, Radio Blaník. Teď se podíváme na počasí, protože v tomhletom počasí stát u grilu to je jenom pro velmi silné povahy. Jak to bude dneska?
2: Dnes nás čeká den, který bude o něco chladnější, než byl ten víkend, i když teploty se i dnes přehoupnou přes tu třicítku, bude 26 až 31 v maximech, na jihu Moravy může být až 33, na horách pak okolo 23, nicméně nás čeká převážně oblačno až polujasno, teď po ránu a k večeru může být jasno, nicméně během dne bude hlavně zataženo. Místy počítejte i s přeháňkami nebo bouřkami, silnější budou na jihozápadě a jihovýchodě, tady se můžou objevit i kroupy a během těch bouřek může zesilovat vítr. Jinak během týdne nás čekají stále teplé dny a bude se to postupně přibližovat až k 35 stupňům Celsia.
0: Takže pár rekordů zase padne. Tak si držme čepice. Michal Tučný a pověste ho vejš. Jste s Blaníkem, za minutu bude 7:45.
3: Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Pátá nejhranější česká písnička v rádiích. Všechno je v pořádku a opět Radeček, písnička, která aktuálně je na pátém místě české desítky. No a když je venku 35 stupňů, většina lidí hledá stín anebo bazén. V Jablonci si ale část lidí řekla, co kdybychom si oblékli kulich a vzali lyže. O víkendu se tam uskutečnil už 26. ročník recesistického Prasova běhu, kterému organizátoři říkají největší lyžařská akce léta, což s největší pravděpodobností je. Na start se postavilo 37 závodníků. Povinná výbava byly běžky, zimní oblečení, rukavice a kulich, věřte nebo ne. A to všechno v tropických teplotách přes 30 stupňů. Účastníci obíhali přehradu na zhruba 3-kilometrové trase a kromě soupeřů bojovali hlavně s vedrem. Jeden ze závodníků si dokonce připravil speciální strategii, v polovině trati ho syn polil kýblem body. Jenže počasí si připravilo ještě jedno překvapení, zatímco první běžci doběhli za sluníčka, tak ti poslední už do cíle doprovázela bouřka, déšť a řemění. Tak i tohle může být recept na vedro. Tvářit se, že je zima v rozpuku.
1: Nebo sáňkovat byste taky mohli, ne?
0: No, nebo sáňkovat byste taky mohli. A za chvíli už krátké zprávy, teď je 7.22.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí... Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další.

0: CZ. Pro auta Sherry se jezdí do Průhonic.
1: Na plátky.
2: Na kostky.
1: S medem.
2: S pivem.
1: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
1: Více na prodejnyzeman.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije CZ.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
18: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
19: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Na Praze východ v Kamenici na křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, očekávejte potíže. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru směrem z Rozvadova se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Připravte se na zdržení, kolona se tvoří od 7. kilometru, dál ale na Rudnou.

0: hustá. A na Kladensku na příjezdu do Slaného u nájezdu na obchvat města směrem od Řevničova se srazil osobní auto a nákladák. Jezdí se kyvadlově a s menším zdržením počítejte v obou směrech. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má několikaměsíční spor s prezidentem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit. Školákům začíná poslední týden výuky, v pátek dostanou vysvědčení a začnou dvouměsíční letní prázdniny. Nymburk na prázdniny sníží o víc než polovinu celodenní vstupné do bazénu v relaxačním centru Labe. Další novinkou jsou i výhodněné letní permanentky. A v okrajové části Olomouce začíná úprava rušné křižovatky ulic Pražská a Erenburgova. Zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání frekventované čtyřproudové silnice. Tolik stručný přehled a teď zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Dobré ráno ode mě i od Adel, a protože je tady ten poslední školní týden a za chvíli nám startují prázdniny, tak se budeme věnovat taky prázdninovému čtení. Ona se tomu věnuje totiž i jedna kampaň, tak o ní bude řeč za malou chvíli. Teď je 7:30, dobré ráno.

0: Argema, Jarošovský pivovar na Blaníku, písnička, kterou mě naposledy na letním koncertu v Havířově překvapila naše blanická kapela. Představte si naši Elišku, tu křehkou ženu, jak zpívá tuhle písničku. A šlo jí to.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Teď už ale k tomu čtení. Fotbaloví fanoušci sledují fotbalové mistrovství světa. Čtenáři čtou za nároďák, protože už v dubnu odstartovala kampaň Čti za nároďák, která vlastně propojuje jak ten fotbal, tak čtení. A právě dneska startuje letní vlna toho projektu, která chce během prázdnin dostat děti zpátky ke knihám. Do projektu se zapojují čeští reprezentanti, známé osobnosti a cílem je motivovat děti, aby během léta sáhly po knize místo dalšího času u obrazovek. Jak se to dělá, Adel?
3: Podíváte se na stránky čtizenároďák.cz, kde kliknete na tlačítko Staň se členem týmu. Tady si uděláte takový krátký test, já jsem si ho udělala a vyšlo mi, že jsem golman, takže tady sedíš právě s golmanem a on vás to potom automaticky zařadí. A vy vidíte, kolik lidí tady čte s vámi. Takže já aktuálně vidím, že je tady 10568 golmanů, 6575 kanonýrů a tak dále a tak dále. Takže vy víte, kolik teda členů je na stejné pozici jako vy a potom rovnou vám vlastně na stránkách doporučí plán, jak postupovat od týdne 1 až po týden 10, myslím, teďka. Mm-hmm. A tam vlastně každý týden máte nějaký jeden krok, jak si do sebe dostat vlastně ten návyk toho čtení.
0: A důležité je, že stačí třeba 10 minut čtení denně, mm-hmm. že opravdu nemusíte strávit celý den u jedné knížky. Což já, když si vzpomínám na sebe, když jsem byl dítě, tak jsem byl schopný opravdu strávit celý den u té knížky. Jak jsi to měla ty?
3: Já jsem byla hodně čtivé dítě a vlastně do dneška jsem nejvíc toho tady přečtu o prázdninách. No a mě nejvíc bavila série, já jsem si na to teď úplně vzpomněla, jak jsme se o tom bavili, série, která se jmenovala Klub tigrů. A moje jediné štěstí bylo, že tam je těch knížek opravdu požehnaně, takže bylo co číst.
0: Klub tigrů? Mm-hmm. O čem to je, o tigrech?
3: Je to taková detektivka. Klub tigrů je vlastně skupina dětí, které vyšetřují různé záhady. A ta láska k těm detektivkám mi vydržela i do dospělosti.
0: Já jsem trochu jiný ročník, já začínal klasicky Honzíkovou cestou, potom bylo Letadýlko Káně, potom přišel Čtyřlístek, Lovci mamutu a pak už to šlo Majovky, Foglarovky a tak dále a tak dále. No výborně, takže kampaň Čti za nároďák a doufejme, že to děti přitáhne zpátky ke knihám. No a nás teď čekají Kvíni a Vivil Rakiu, vy jste s Blaníkem 5 minut po půl osmé v pondělí 22. června a dobré ráno.

0: Petr Muga, neusínej na Blaníku, no, v tom vedru se spát ani nedalo. Dobré ráno, více než 35 stupňů, i takové rekordy o víkendu zaznamenávali meteorologové, hlavně teda na jihu Moravy a ve středních Čechách, zatímco hasiči sčítají výjezdy po těch prudkých bouřkách. Jak to bude dneska?
1: Dnes nás čeká den, který bude pořádně divoký, tedy nicméně o něco chladnější, než byl ten víkend. Už teď ty teploty přesahují někde až 20 stupňů Celsia. Nejteplej máme klasicky na jižní Moravě. Brno hlásí 23 stupňů, Olomouc 21, Jihlava pak 20 stupňů Celsia, Praha 22 a chladněji tedy na jihu a na západě. České Budějovice 18 stupňů, Karlovy Vary 19. Během dne bude až 31, na jihu Moravy až 33. Čeká nás tedy polojasno až oblačno. Během dne se bude postupně zatahovat. Vyskytnou se i přehánky nebo bouřky, zejména na jeho západě a jeho východě můžou být i silnější.
0: No, co si budeme povídat, horko se nejlépe zvládá u vody. A když je tou vodou moře, je to vůbec nejlepší. Lehká mořská brýza ochlazuje sama o sobě a do toho tyrkysová barva moře a bílé pláže s jemným pískem, který připomíná Karibik. Tak to je Sardinie, kam vás vezme cestovní kancelář Blue Style. A nečeká vás jenom moře, ale také moře zážitků. Blue Style má pro vás super last minute nabídku. 8 dní s all inclusive od 19 990 Kč. Za osobu, odlétá se z Prahy už zítra. Skvělou volbou jsou hotely Segiento Resort Talasso anebo Futura Club Kolostraj, oba ideální i pro rodiny s dětmi. Vyrazit můžete třeba na Cagliari s historickým centrem a výhledy na laguny s plameňáky, anebo se jenom tak toulat přístavy a uličkami, kde se zastavil čas. K Itálii neodmyslitelně patří taky dobré jídlo. Ochutnat můžete čerstvé ryby, domácí těstoviny nebo známý sardinský sýr pecorino, který patří k nejznámějším specialitám ostrova. Nechybí ani pravé italské espresso a zmrzlina gelato, bez kterých si místní den jenom těžko představí. A pokud vybíráte dovolenou právě teď, máme ještě jednu dobrou zprávu. Do 28. června získáte slevu 2000 korun na zájezdy do Itálie, Španělska i na Kapverdy.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
16: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
17: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
16: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
15: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
16: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
15: Letošní
11: vánoční prázdniny vyražte i s dětmi na konopiště.
13: www.zamek-konopiště.cz Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Two Colors a Phil Collins na Blaníku. Chvilku po 7:45 a tohle je znělka, kterou uslyšíte zase v odpoledním vysílání.
1: Je tady pondělí a pěkné pondělí popřeju i Mirkovi Táborskému, který jako každé pondělí zavítal do našeho studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Abychom si popovídali o tom, kam se podíváme v jeho pořadu v odpoledním vysílání. Už je tady to léto a to je obvykle období, kdy se vydáváme taky na zámky a na hrady, ale tento týden nějak vynecháme ty známé zámky, je to tak?
2: Ano, tam bývá většinou nával.
1: Ano.
2: Tak jsem si říkal, že pozvu posluchače na ty méně známé a na třikrát se tedy zdržím u zámečku ve vesničce Petrkov na Vysočině, protože tenhle zámeček má hrozně zajímavý osud. Bydlel v něm Bohuslav Reynek, malíř a grafik, který měl za ženu francouzskou básnířku Suzanne Renault a bylo to hrozně zajímavý, jak to celý probíhalo. Koupil to Reynkův dědeček, který zámek zvelebil, pak to předal synovi, ten to chtěl svému synovi taky předat, to už byl Bohuslav, jenomže ten tak nějak zběhl ze studií v Praze, usídlil se na nějakou dobu ve Francii, tam maloval, psal básně, později se tam i seznámil se svou francouzskou později manželkou. No a žili spolu střídavě v létě na tom zámečku, v zimě potom ve Francii, v Grenoblu. No pak jim to vzali Němci, potom po válce se jim to vrátilo a hned jim to vzali komunisti.
1: To už není taková romantika.
2: No takže to bylo celý docela zajímavý a tak se o tom trochu rozpovídám. A na závěr se dostanu v závěru týdne k zámku Pátek nad Ohří a dostanu se k němu už ve čtvrtek.
1: Já se těším na oba, protože ani na jednom jsem nebyl. Přeju vám krásný den a týden a zbytek si poslechněte v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a teď 7:51, politika a půlnoc na Blaníku.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, abych tě chtěl moc.

0: Politika a půlnoc na Blaníku, kde pak půlnoc? Už je pondělí a na Blaníku pro vás chystáme další ranní 60-minutovku tu, která bude mezi 8 a 9. A tam vás čeká třeba Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalc s touhle písničkou.
1: Je těžké bránit si tak, jaké jsou, jenom že jim...
0: Deštěm nás trošku skropí Marie Rotrová.
1: Dešť, oči mi hladí,
0: to po té horké noci přijde k duhu. A dáme si i hoptropáky.
2: Jen si kříže z bílýho kamení.
0: Hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Léto je tady.
4: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
3: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
4: s českými písničkami a dětskými interprety.
3: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
5: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
6: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Profi voda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Nejdříve sice očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ovšem postupně během dne se mraky vrátí, čekáme pak spíše oblačno a bude sem tam i pršet. Dorazit mohou i silnější bouřky. Teploty pak vyšplhají na 28 až 31 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Blaník za volantem.
10: Na Praze východ v Kamenici na křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, očekávejte potíže. Jak to vypadá na dálnici D10, ví Vlaďka z dopravního centra ŘSD?
12: K další dopravní nehodě osobního vozidla došlo na dálnici D10 na 55. kilometru ve směru na Turnov.
10: A nehodu hlásí taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru směrem z Rozvadova. Se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, kolona se tvoří od 7. kilometru a narůstá. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Vláda rozsekne spor s Hradem o účasti na summitu. Předčasný důchod chce dvojnásobek lidí. Hasiči u Boskovic zápasili s agresivním štrosem.
10: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Do Ankary s prezidentem nebo bez, to je otázka, která visí ve vzduchu už několik měsíců. A dnes má vláda definitivně rozhodnout, kdo bude Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Turecku reprezentovat. Letenku má zatím jistou premiér a ministři obrany a zahraničí. Stále víc Čechů se rozhoduje odejít do penze dřív. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný důchod zažádalo přes 5 000 lidí, což je dvakrát tolik, co před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Ministři proto nevylučují, že zpřísní podmínky. Sportovní areály po celém Česku čekají během roku další opravy a modernizace. V Liberci se ale rekonstrukce zchátralé střechy městského zimního stadionu Svijanská aréna posune až na příští rok. Proč, ví náměstek primátora Adam Lenert.
16: V současné době, kdyby se to mělo soutěžit, poté by nastala realizace, tak bohužel výstavba by zasáhla do zimních měsíců a stejně by 3 měsíce jsme měli odkrytou stavbu a neuměli by jsme zabezpečit tečení vody, zamrznutí, popraskání vnitřních konstrukcí.
10: A já doplním, že celá zakázka vyjde na 80 milionů korun. Exotikou zavánějící výjezd mají za sebou jihomoravští hasiči. Přes 2 hodiny se 3 jednotky snažily odchytit neposlušného pštrosa, který včera prchnul svému majiteli Vlačnově na Boskovicku. Zásah komplikovalo pštrosí agresivní chování. Teď už je ale v bezpečí zpátky v ohradě u majitele. Tolik zprávy. U mikrofonu jsou zpátky Petr a Adel.
0: Já nevím, proč se mi teď vybavil film Slavnosti sněženek, jak tam nahánějí toho kance, že jo? Tak doufujeme, že se hasiči mezi sebou potom neporvali o pštrosí kýtu.
10: Budeme doufat.
17: Dobré ráno, Rádio Blaník. S Petrem Svíbou.
0: Vidíte to, slyšíte to, i pštrosa potkáte v dobrém ránu na Blaníku. Dobré ráno, bude 8, je pondělí 22. června. Jsme na začátku dalšího týdne, posledního školního týdne a na jeho konci, kromě vysvědčení, bude taky letní koncert Rádia Blaník. A o něm bude řeč už za malou chvíli. A taky čekáme na vaše dobré zprávy. Ty nám pište na 603-118-118 a po 8:30 se do toho pustíme a některé z vás přečteme. Pro abychom je v pátek zase odměnili. Teď Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda, jinak to nejde. Na Blaníku.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Olga Lounová a cyklista. A takhle se Olze zpívalo na letošním prvním koncertu Rádia Blaník, prvním letním koncertu Rádia Blaník v Havířově.
1: Jak se ti hrálo v Havířově?
2: Byli úplně skvělí. Jak se vám to líbilo? Užili jste si to? Tak to mám radost, byli jste fakt úžasný, byli úžasný fakt. Ale to jsou vždycky posluchači Rádia Blaník, jsou prostě energičtí, úžasní lidi.
0: A uslyšíte ji i na tom druhém.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Nestihli jste za námi přijet na Konopiště oslavit naše narozeniny, nic není ztraceno. I letos v létě přijedeme my za vámi. A tentokrát, tento týden, v pátek přijedeme do Domažlic. A kromě Olgy vám přivezeme taky Slzu, Vojtu Nedvěda a naši blanickou kapelu, která zahraje a zaspívá úplně všechno, na co si jenom vzpomenete. V Domažlicích začínáme v pátek v 16.30 na náměstí Míru. Domažličtí moc dobře ví, kde to je. Tak to řekněte i nedomažlickým, ať přijedou. A vstupné se ani tentokrát neplatí. Je to zadarmo. A navíc letos pro vás máme speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní nezapomeňte stavit. V pátek se na vás těším v Domažlicích.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Scott McKenzie a San Francisco, mám rád tuhle tu písničku. O víkendu jsem se při pohledu na teploměr pustil do chystání letošního obytňáku, protože na začátku července zase nasednu do obytného vozu a vydám se opět na sever. Kam konkrétně, to se brzy dozvíte. Během dneška si totiž pročtu vaše komentáře u příspěvku na našem a na mém Instagramu a Facebooku, mrknu se do zpráv, které jste posílali se svými tipy a někomu z vás napíšu a pošlu jako odměnu fotoknihu, která vznikla při těch minulých obytňácích, při těch minulých ročnících, kdy jsem brázdil Skandinávii od norských Lofot až po sever Finska a norský Nordkap. Takže někomu z vás dneska přijde zpráva a zítra prozradím, kam se vydám letos, ale teď se pojďme podívat na počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Radio
0: Blaník. Protože to, že se člověk vydá na sever, ještě neznamená, že se zbaví horka, protože loni na Lofotech jsem měl přes 30 stupňů. Jak to bude dneska u nás?
2: Tak těch 30 stupňů dnes bude i tady a teď po ránu to ještě nevypadá, ale během dne se vám bude hodit deštník. Teď po ránu je totiž na většině území ještě jasno, ale během dne se bude postupně zatahovat. Přidají se přehánky nebo dokonce bouřky, silné budou hlavně na jihozápadě a jihovýchodě, tady můžou spadnout i kroupy. A co se týká těch teplot, tak konkrétně v maximech 26 až 31 a na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia.
0: Tak snad nezbývá, než dodat pokoj v duši. Tady je Jana Kirchner. A bude 8:45 za 3 minuty. Dobré ráno.

0: Proč se Svíčková jmenuje Svíčková?
1: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Life is life a Opus na Blaníku, holky běžte dál, zpívá se nebo říká se na začátku téhleté písničky. Ta následující akce, o které byla řeč nebo bude řeč, tak ta holky spíš přilákala. Nevím, jestli za to mohlo to horko, ale o víkendu se konalo více originálních akcí, než byl ten lyžařský závod v Jablonci, o kterém už byla řeč. Tam se na lyžích běhalo kolem přehrady, tahle akce má také něco společného s vodou. Na festivalu Holešovská regata se o víkendu opět soutěžilo v netradičních plavidlech. A letošní vítěz vypadal jako prostřený stůl s uzeninami a pivem. Opravdu představte si loď, která vypadá jako stůl. Tu vítěznou loď s názvem Valašský tácek postavili žáci základní školy z Valašských Klobouk. Takže gratulujeme, tomu říkám zlaté české ručičky nebo zlaté valašské ručičky. Abych tomu udělal oslý můstek, tak zlaté ručičky mají taky Hanka s Eliškou a už pro vás chystají krátké zprávy a informace o dopravě. Více za chvilku, teď je 8.21.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: Já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.

0: kostky.
1: Na kostky.
0: S medem.
1: S pivem.
0: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
0: Více na prodejnyzeman.cz.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: A dost barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
5: Léto fandí barvám.
6: Akce platí do konce září.
5: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Tak co dělá mladej?
12: Ale včera jsem mu málem nařezal.
11: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
13: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Blaník za volantem.
15: Na dálnici D10 na 14. kilometru směrem z Turnova na Prahu bourala dvě osobní auta. Očekávejte komplikace, zdržení je zatím nárazové. Na trase z Tábora na Mladou Vožici v Ratiborských horách bouralo osobní auto, srazilo zvěř. I tady čekejte možné potíže. A bouračka se stále vyšetřuje i na Praze Východ v Kamenici, a to na křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská. Osobní auto se tu srazilo s motorkou, na místě jsou záchranáři. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, na řadě jsou zprávy.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
14: Rádio Blaník, zprávy.
17: Rádio Blaník. Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Česko má před sebou tropický týden, teploty postupně vystoupají nad 35 stupňů. Doporučuje se nosit lehké světlé oblečení a hlavně dostatečně pít. Velké části domovů pro seniory a pečovatelských služeb chybí peníze na provoz. Hrozí propouštění a omezení péče. Ministr práce Aleš Juchelka přislíbil jednání o dofinancování. Seniori nad 75 let budou mít od příštího roku MHD ve Zlíně zdarma a polepší si i lidé nad 65 let. Těm město zase nabízí výhodný senior pas. V Krkonoších žije nejméně 11 vlků. Podle správců Krkonošského národního parku vlk pro místní i návštěvníky nepředstavuje hrozbu. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
18: Díky, Hani, za chvilku se vrať s fotbalem.
17: Přijdu.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
18: Tak to byly krátké zprávy a za chvíli nás čekají dobré zprávy. Ty vaše, tak nám je ještě pište na 600 318 118. Teď Marie Rotrová a něco, co bychom možná teď po ránu trošku uvítali, aby nás to schladilo po té horké noci. Déšť se jmenuje ta písnička. Za minutu bude půl deváté.

0: Dešť, i to dneska možná přijde. To byla Maria Rotrová na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
0: Tak pojďme na ty dobré zprávy. Nejdříve jednu já. Show, která připomíná ceremoniály třeba z olympiády. Včera zahájila na fotbalovém stadionu v pražském Edenu 23. ročník olympiády dětí a mládeže a na tu plochu stadionu nastoupilo asi 3,5 tisíce sportovců ze 14 krajů. Zazněla státní hymna, vystoupili hudebníci, akrobati a tak dále a tak dále. A kapitán národního hokejového týmu a dvojnásobný mistr světa Roman Červenka na pódiu zapálil oheň. Tak ne, že děti nesportují, sportují, dokonce několik tisíc jich sjelo do Prahy. No a teď ty tvoje dobré zprávy, nebo tvoje dobré zprávy, dobré zprávy našich posluchačů.
2: Napsala nám třeba Vlaďka ze Seče. Dobrý den, velkou radost mi udělala vnučka Baruška, odmaturovala na zdravotnické škole.
0: Gratulujeme.
2: Přidám potom SMS od Jany. Milý Blaníčku, mě nejvíc potěšilo, že se mi zavírá rána po těžké operaci. Zdravím všechny posluchače.
0: Zaplať pámu.
2: Potom nám napsala ještě Jitka. Obrovskou radost mi udělali kolegyně v mateřské školce, které na mě čekaly s obrovskou kytkou, dortíkem a šedesátkou, puntíkovaným kloboukem, přáním a optimistkou Olgou Lounovou, kterou mi zaspívali s dětmi k narozeninám.
0: Ten puntíkatý klobouk, ten mě dojal.
2: To je krásný.
0: Úplně, ten je krásný. Ještě tam máš něco?
2: Ještě tady mám další. Dobré ránko vám všem, mě udělalo velkou radost, když jsem skoro po půl roce našla už oplakávaný zlatý prstínek, který byl od mojí maminky.
0: To taky potěší. Ono vůbec všechny vaše dobré zprávy potěší nás, ale potěší i všechny ostatní a navíc za ně můžete něco vyhrát, protože v pátek ve šťastné hodince zase někoho z vás vybereme a odměníme. Pište dál na 600 318 118, tady je Rednex a Visual Here. Na Blaníku 3 minuty po půl deváté.

Beck, Pete Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: v něm, co jsem psal.
1: Tři kříže a hoptropáci na Blaníku, co pak kříže? Ale góly, o ty tady jde a s nimi přichází teď Hanka Kotterová.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Přeji vám krásné dopoledne. Rozhodující bitva o postup se blíží. Čeští fotbalisté se chystají na Mexiko a poslední hodiny před klíčovým zápasem tráví na základně v Dallasu. Dnešního posledního tréninku se účastní celý tým, kromě zraněného obránce Davida Juráska, pro kterého šampionát předčasně skončil. K poslednímu a zároveň těžkému utkání ve skupině odletí česká reprezentace zítra. Souboj s domácím Mexikem na gigantickém stadionu bude pro většinu z nich největší výzvou kariéry. Hráči se budou muset jednak vyrovnat s přechodem do nezvyklé nadmořské výšky. Aztécký stadion leží zhruba ve 2 500 metrech, ale čelit budou i obrovské podpoře mexických fanoušků. A ještě přidám nutnou statistiku. Český tým má po 2 zápasech ve skupině na kontě jediný bod. Nejprve prohrál 1-2 s Koreou a pak remizoval 1-1 s Jihoafrickou republikou. K postupu do vyřazovací fáze bude potřebovat domácí Mexičany porazit. Zápas Česko-Mexiko bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Tolik fotbalový speciál, Hanka Kotterová, Rádio Blaník.
1: Tak do čtvrtka nejím tortily, chili a nepiju tekilu. A budeme držet palce.
2: Blaníme naše. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
12: Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
13: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: pozor, velká slevová akce vtedy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: To byl Hrobař a premiér na Blaníku a po víkendové pauze už za chvíli Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ponoříme se opět do minulosti společně s vašimi tipy a vašimi vzpomínkami a taky písničkami, které vznikly v tajemném roce a dalšími nápovědami. Řeč bude třeba o jednom dětském filmu, který měl v tajemném roce premiéru a hlavním hrdinou toho filmu byl, řekněme, takový malý vědec.
3: Za minutu pět. Trochu se předbíhá, ale tomu promineme, že?
0: A více si řekneme po deváté. Teď David Hasselhoff, Looking for Freedom, na Blaníku 8.50.

0: Ať už v tom vedru chystáte jakékoliv vodní radovánky, tak pobřežní hlídka v čele s Mitchem Buchananem nad vámi bdí. To byl David Hasselhoff a Looking for Freedom na Blaníku v 8.53. A za chvíli už ten slibovaný tajemný rok a dnes v něm tyhle písničky. Prosím, ještě si tu šanci dej, z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. Více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Vedra dneska budou pokračovat. Na teploměru naměříme 28 až 31 stupňů. K tomu bude jasno až polojasno, až během dne nás čeká spíše oblačno. Odpoledne se pak možná trošku schladíme, přijdou přehánky, místy i silné bouřky. Toliko počasí, teď jsou na řadě další informace z dopravy.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
3: Na Praze východ v Kamenici na křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská bouralo osobní auto a motorka. Na místě jsou záchranáři. Pozor se dávejte na dálnici D10. Informace má Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
8: K další hromadné dopravní nehodě pěti osobních vozidel došlo na dálnici D10 na 15. kilometru ve směru do Prahy, kde se zdržíte okolo 15 minut.
3: A problémy hlásí taky Pražský okruh.
8: A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5.
3: A to ve směru do Prahy poskakovat budete mezi 5. a 0. kilometrem. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Hasiči se kvůli bouřkám o víkendu nezastavili. Vojtěch chce míň porodnic a víc míst pro seniory. Provoz na D1 brzdí hromadná dopravní nehoda.
12: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili hasiči o víkendu kvůli silným bouřkám. Na kontě mají na 1300 výjezdů. Nejvíc zásahů, víc než třetina, připadla na střední Čechy, kde valící se voda zastavila provoz na dálnici D4 a popadané stromy pak komplikovaly průjezd vlaků mezi Lochovicemi a Příbramí. Kvůli nízké porodnosti upraví ministerstvo zdravotnictví síť porodnic. Zůstat by měla jen zařízení s více než 600 porody ročně. Současně kvůli stárnutí společnosti chce šéf rezortu Adam Vojtěch do roku 2040 vytvořit dalších až 10 000 lůžek následné péče. Provoz na D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila hromadná dopravní nehoda. Oba jízdní pruhy na 254. kilometru ve směru na Brno od rána blokuje převrácený kamion. Odstranění následků nehody zabere celé dopoledne. Uzavřený úsek je možné objíždět projíždět přes Kroměříž a na dálnici se řidiči vrací u Kojetína. Pražský kinobus dnes zahajuje už své 19. letní turné. Až do začátku září nabídne desítky promítání pod širým nebem na 11 místech metropole. Na co se můžou návštěvníci těšit, to přiblíží mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky posledních let. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení, a to včetně popcornu, pici, kvesadil, točeného piva nebo limonád. K dispozici budou tradičně také deky a toalety.
12: A promítá se vždy od pondělí do čtvrtka, vstup je zdarma. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
13: Tajemný rok a Petr Slíva
10: na Rádiu Blaník.
0: Když něco končí, něco jiného začíná. V tomto případě je to tajemný rok. Vítejte po víkendové pauze. Vítáme vás i s vašimi tipy a vzpomínkami, na které se opět těšíme na telefonním čísle 800 109 109, kam můžete zavolat, případně to dát do SMSky a odeslat na 600 318 118. První slovní nápověda už za chvilku.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Take on me a norská skupina Aha a hitovka z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ona je to hitovka i dnes, ale v tajemném roce vznikla. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: No, tady je Jana Spardubic, dobrý den. Petře, já bych řekla, že to je rok 85.
0: Domníváte se, že 85? A co jste dělala, Jano, v 85?
3: No, to jsem zrovna nastupovala do práce po mateřský dovolený.
0: Moc vám děkuju. No, ještě chcete něco dodat?
3: Ne, jenom jsem chtěla říct, že to je kvůli té písnice Helenky Vondráčkovi, která tam vlastně ten letopočet vyspívala.
0: Ještě světu šanci dej, no, tak snad jste poslouchala dobře, moc vám děkuju. Krásný den do Pardubic.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A pojďme na první SMSky.
4: Já tady přidám další tip na rok 1985 a napsala nám k tomu anonymní posluchačka. Narodil se můj manžel a tímto ho zdravím z Liberce.
0: Tak zdravíme oba do Liberce.
4: Přidám tip od Samuela, ten tipuje taky rok 1985. No a tipujete i na našem Facebooku, tam jsou ještě trošku jiné nápovědy. A tipuje tady třeba Mirka a i ta přidává čárku k roku 1985.
0: Díky, Mirko, ať už tipujete kdekoliv, poslechněte si tu první slovní nápovědu, která by vám mohla pomoci. V tajemném roce 1. června má totiž premiéru jeden dětský film. Dětský film natočený podle knižní předlohy Aleny Vostré. Tak nejdříve jedna ukázka.
5: Za minutu pět. Trochu se předbíhá. Ale tomu promineme, že? Co chceš dělat? Jdeš plácet tam. Klidně, ale kdo to stopne? A co chceš stopnout? No, kdo tam bude první, ne?
6: No, a kdo z nás si první zazvoní?
5: Já mám stopky. Dobrá, tak to odstartuj.
0: Tak v tom tajemném roce má premiéru dětská komedie o žákovi 5. třídy Ludvíku 14. Jehož koníčkem je fyzika a chemie. A ten film se jmenuje Výbuch bude v 5.
5: A tohleto velikánský žlutý před námi, to je naše milá školíčka, kde nám nalévají do hlav rozumy, aby nás v dospělým věku nikdo neoblapnul. Ale neboj, teďka už tam nikdo není. Školník musí touhle dobou nakupovat.
0: Výbuch bude v 5. Film, který vzniknul podle knihy Aleny Vostré a který má premiéru v tajemném roce, a to je první slovní nápověda. Víte, ve kterém roce se nacházíme, nebo tušíte, nebo chcete si tipnout? No tak to udělejte.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 108.

0: Německé duo Model Talking a Sherry Sherry Lady, i tohle je vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A vzpomínkou na tajemný rok je taky film Výbuch bude v 5, dětská komedie, kterou jste poprvé mohli vidět 1. června tajemného roku. A tady už jsou vaše tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Vlasta, rok 1985.
0: A podle čeho, Vlasto?
3: Podle Výbuch bude v 5.
0: A máte nějakou vzpomínku k tomu?
3: Ten film se mně hrozně líbí.
0: Jo, tak jo. Děkuju, krásný jo. Den. Odkud voláte?
3: Mám taky. Skrudi mě.
0: Krásný den do Chrudimi, naslyšenou.
3: Děkuji, naskanou, mějte se.
0: Adel, přihodě se mesky.
4: Máme tady tip třeba na rok 1984, ten nám poslala Jana z Litvínova.
0: 84, děkujeme, Jani.
4: Přidám Mirku z Černova, ta si myslí, že jde o rok 1985 podle písniček a filmu a napsala, mě bylo zrovna krásných 12 let.
0: Díky.
4: A tip na rok 1986 nám poslal Rosťa z Vysočiny, který v té době byl na základce, konkrétně v 2. třídě.
0: Děkujeme, Rosťo. A co vy? Jaký rok tipujete? Brnkněte nám na 800 109 109 nebo pošlete SMS-ku na 600 318 118 a pokud k tomu tipu máte i nějakou vzpomínku, ať už je ten tip jakýkoliv, tak ji taky přihoďte. A z tajemného roku pochází i tahle písnička, první velký hit Lucky Bílé, Neposlušné tenisky.

0: Hodně důležitá hudební nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Lucka Bílá a neposlušné tenisky.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Pardubic. Já bych typovala rok 1985 podle Lucie Bílé.
0: Dobře.
2: Neposlušné tenisky, protože jsem měla kluka na vojně.
0: Jo. A co jste dělala vy během té doby, co byl kluk na vojně?
2: No, čekala a pracovala.
0: Jasně. Krásný den do Pardubic. Děkuju, naslyšenou.
2: Taky, naschle.
0: A jaké roky typují posluchači, kteří nám píšou SMSky?
3: Máme tady třeba tip na rok 1985 od Míry z Litoměřic, který v tom roce ukončil vojenskou základní službu.
0: Díky.
3: Stejný rok typuje i Blanka Svobodová ze Džbána a máme tady tip na rok 1986 a tam ten nám tady typuje aktuálně Jára.
0: Jaro, děkujeme i za tento tip. Píšu rok 86, 800 109 109, volejte 600 318 118, pište a za chvíli další slovní nápověda a před ní ještě jedna hudební.
1: Radio Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
10: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
11: Kdo je tam?
12: Soudní exekutor.
11: Nejsme doma.
12: To máte pravdu, už nejste doma.
13: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
14: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
15: Prázdniny, pádláč, paráda.
16: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
17: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
18: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
19: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
2: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí. Hledejte na intertasplus.cz.

0: nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Ginny, jeden z největších hitů rakouského zpěváka Falka, spatřil světlo světa v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tehdy Falko vydal tuhletu písničku. V tajemném roce jste taky poprvé mohli slyšet písničku Heleny Vondráčkové Ještě světu šanci dej, nebo Neposlušné tenisky Lucky Bílé, případně Slovenský Elán měl novinku, jmenovala se Zalúbil sa chlapec. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Svíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré ráno všem, tady Saša. Především bych chtěl poděkovat za balíček, když jsem vyhrál dobrou zprávu.
0: Je, no výborně, a to jste vy, gratulujeme.
3: A jinak typuju 1985 podle filmu Výbuch bude v pět.
0: Výbuch bude v pět, taky jste si hrál na malého vědce?
3: No jasně, ty poplašňáky a tak, to zkoušeli.
0: No dělali všichni, přesně tak, jak rychle se šíří zvuk, jsme zkoušeli. Moc vám děkuju, mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Pojďme na další SMSky pro změnu.
4: Máme tady další tip na rok 1985, ten nám poslala Šárka z Beruna, které byly zrovna 3 roky.
0: Děkujeme.
4: Rok 1986, tady tipuje Petr z Prahy, který taky vzpomíná na vojnu.
0: Díky, Petře.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1985 od Jolany z Libice. Napsala, v tomto roce se mi narodila moje druhá dcera, takže běžné rodičovské starosti.
0: Díky, díky. No a ta druhá slovní nápověda, nebo slovní, ona bude vlastně částečně hudební. 13. července tajemného roku v Londýně a Philadelphii se konal jeden z největších koncertů všech dob. Jednalo se o charitativní koncert, kde vystupovaly hvězdy tehdejší hudební scény bez nároku na honorář. Ty koncerty se jmenovaly Live Aid. V Londýně hráli třeba Queenie, Status Quo, Phil Collins, U2, Elton John nebo The Who. Ve Philadelphii pro změnu Black Sabbath, Madonna, Eric Clapton, Simple Minds a tak dále a tak dále. A Mick Jagger s Davidem Bowiem společně naspívali tu následující písničku, kterou vám za chvíli pustím, a během vystoupení měli vlastně propojit obě města přes satelitní přenos. Jeden v Londýně, druhý ve Filadelfii. Jenomže se zjistilo, že přenos přes satelit je o několik vteřin posunutý. A zpívejte do toho potom. No tak posílejte tipy na 600 318 118, volejte na 800 109 109, jaký rok to dneska hledáme, a teď už ta slibovaná společná písnička Micka Jaggera a Davida Bowieho, Dancing in the Street. Oh!

0: Každý mi tě lásko závidí, zpíval poprvé Michal David v Tajemném roce. Zatímco svět sledoval obří monster charitativní koncert Life Aid, anebo vy jste možná sledovali dětskou komedii Výbuch bude v pět, která měla v Tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Dana z Lhotky pod Ondřejníkem.
0: Dano, je to vaše, jaký rok tipujete?
1: 100% 1985, kdy mi bylo 15. A cvičila jsem na Strahově na Spartakiádě.
0: Je, co jste měla na sobě, pamatujete si?
1: Určitě byla jsem dorostenka, fialový dres.
0: Vy jste tančila na poupata, je to tak?
1: Ne, to poupata ne, poupata byly červené dresy, ano. A já jsem byla dorostenka.
0: Máte pravdu.
1: Fialový dres, bílá stuha.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
1: I vám naslyšenou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden anonymní tip. Ahoj Blaničku, dnešním hledaným rokem je rok 1984. Byla jsem 10 let po maturitě a měla dva kluky a v práci v nemocnici, co víc si přát.
0: Píšu 84.
2: Přidám další tip na rok 1985, ten nám poslal Pavel.
0: Díky za něj.
2: Zvídavý poslech, do pěti nebudu čekat, tak je to rok 1985. To jsem s mojí rodinou obdržel devizák do Jugoslávie. To nám napsal Karel z Chřenovic, který to vypadá, je aktuálně na chalupě.
0: Šťastný to člověk, že je na chalupě a že tehdy získal ten devizák. Děkujeme za tip. A pojďme na poslední slovní nápovědu. V Tajemném roce se stala jedna událost, o které byl později natočen i film. Fanoušci pražské Sparty, no, fotbalové pražské Sparty, zdemolovali během cesty na ligové utkání do Banské Bystrice interiér nočního rychlíku Hron.
3: Slovně i fyzicky napadali další cestující i průvodčí vlaku. Z 8 demolovaných vagónů byly 3 zcela vyřazeny z provozu a celková škoda činí 240 tisíc korun.
0: No, o 2 roky později, jak jsem říkal, vzniknul taky film, který natočil režisér Karel Smiček, a jaké to pro ty nešťastníky mělo následky.
3: V budově Městského soudu v Praze byl dnes odpoledne vynesen rozsudek na 13 obžalovanými, kteří spolu s dalšími nezjištěnými příznivci fotbalového klubu Sparta ČKD Praha demolovali rychlík Hron, kterým letos v červnu cestovali na fotbalové utkání z Prahy do Banské Bystrice.
0: A to byla poslední nápověda. Tajemný rok na Rádiu Blaník.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Jo!
19: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
20: Sportáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.cz.

0: Pojď dáme řeč a Dali Borjanda a poslední hudební nápověda dnešního tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Protože už za chvíli to rozlouskneme, ale tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Petře, tady Martina.
0: Ahoj Martino, je to tvé?
3: Tak je to rok 1985, poznala jsem to podle toho, že byl koncert Live Aid, jelikož miluju Queeny, tak jsem se na to hned vzpomněla. Takže.
0: Co jsi dělala ty v tom roce?
3: No, ještě tátovi jezdila z jedný do druhý.
0: Dobře. Tak to bylo hodně diplomaticky řečeno. Moc ti děkuju, krásný den, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: Pojďme na poslední SMSky.
4: Já přidám tip od Davida z Poličky, ten typuje rok 1985 a napsal, v tomto roce jsem končil svůj první rok na střední škole.
0: Zdravíme do Poličky a děkujeme.
4: Z Hlinska nám napsala Jiřina, ta si myslí taky, že jde o rok 1985, napsala, bylo mi 6 let a v září jsem šla do školy, moc jsem se těšila.
0: I do Hlinska zdravíme.
4: A potom přidám ještě Hermínu, ta typuje taky rok 1985 a napsala, dcera cvičila v Praze na Spartakiádě, oranžové triko a kraťasy.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak si to zhrneme všechno. Výbuch bude v 5, to je dětský film, který měl premiéru 1. června tajemného roku. Taky se konal velký charitativní koncert Live Aid, konal se jak v Londýně, tak ve Filadelfii. A nakonec jsme si připomněli demolici vlaku z Prahy do Banské Bystrice fanoušky fotbalové Sparty. A pokud jste dnes tipovali rok
1: 1985,
0: tak jste tipovali správně.
1: Dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Čili ano, byl to ten rok, ve kterém byla zároveň i Spartakiáda, jak jste někteří z vás vzpomínali. To je pro dnešek od nás s Adel vše. Těšíme se na vás zítra ráno zase v 6 v dobrém ránu a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A jako vždycky ještě jedna hudební vzpomínka na ten tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1985, Kate Bush a Running Up. Dead Hill.

0: Kate Bush a Tajemný rok je za námi. Posloucháte Rádio Blaní. A víte, jak to u nás začalo v 99. Takhle.
1: Když si báječnou ženskou vezme pán.
0: Taky byl červen, takhle horký. Karel Gott tam zaspívá Lásku má.
2: Tak rád.
0: A taky Hana Zagorová.
3: Já nemám
0: na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10.
4: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude jasno až polojasno, postupně přes den se ale vrátí oblačnost, pak čekáme spíše oblačné nebe, odpoledne se pak můžou dorazit taky přeháňky, objevit se můžou místy i silné bouřky. Teploměr ukáže 28 až 31 stupňů. O počasí všechno je tu doprava.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Blaník za volantem.
5: Komplikace čekejte na dálnici D10. Za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru směrem z Turnova na Prahu bourala dvě osobní auta. Na místě probíhají odklízecí práce. Dálnice už je zprůjezdněná levým pruhem. Připravte se ale na zdržení. Kolona má 3,5 kilometru. Na Praze západ v Ořechu v Karoštejnské ulici blokuje provoz osobní auto po nehodě. Dlouhá kolona se tvoří od Chýnic a se zdržením počítejte taky od Zbuzen. Na Praze východ v Kamenici na křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, očekávejte potíže. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vláda rozhodne o složení delegace na summit NATO. Letní teploty lákají k vodě. Beskydy na určitých místech legalizují stanování.
6: Rádio Blaník.
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Kabinet Andreje Babiše rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO. Ministři obrany a zahraničí připravili ale jen jednu verzi jejího složení, a to s premiérem v čele. Součástí prezidenta se nepočítá. O případném podání kompetentní žaloby Hrad rozhodne až po výsledku dnešní schůze. Česko čeká tropický týden, teploty nad 30 stupňů lákají k vodě a mnoho lidí vyráží za osvěžením k rybníkům, jezerům nebo na koupaliště. Právě během horkých dnů je důležité myslet i na bezpečnost. To potvrzuje předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
8: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení, a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
7: Současně záchranáři radí dodržovat jednoduché pravidlo. Nepij alkohol, když jdeš plavat. V Beskydech před prázdninami přibyla další nouzová nocoviště. Na vyhrazených místech je dovolené od 18 hodin do 9 do rána postavit stan a přenocovat. Dál platí, že turisté nesmí rozdělávat oheň a nechávat za sebou odpadky. Největší zájem je o pustevny a Lysou horu. Slavnostní ceremoniál se zapálením ohně zahájil v Praze olympiádu dětí a mládeže. Účastní se jí na 3,5 tisíce sportovců ze všech krajů ve věku od 12 do 16 let. Závodí se ve 23 disciplínách a centrem dění je Holešovické výstaviště. Mládežnická olympiáda se v Praze koná poprvé a potrvá do čtvrtka. Tím zprávy končí, u mikrofonu už je Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
4: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, minutka a půl, pardon, nás dělí od 10. hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku je tady kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká. No a v této hodině se podíváme také do Brna, kde včera skončila ta velká událost MotoGP. Michal Tučný a báječná ženská, první písnička na Blaníku a první písnička této hodiny. Krásné dopoledne.

0: Marika Gombitová, Chlapci v pasci, a tematicky zůstaneme v pasci.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Samča totiž zůstává u fotbalu, vzhledem k tomu, že mistrovství světa samozřejmě pokračuje a ještě hodně dlouho pokračovat bude. Samčo, tak co pro nás máš dneska?
3: Caplárova past je jeden z nejslavnějších českých fotbalových výrazů. Je pojmenovaný po bývalém trenérovi Josefu Caplárovi a teď o co jde? Trenér Caplár si totiž všiml zvláštního jevu. Dám příklad. Tým vede po prvním poločase třeba 2-0. Hráči si podvědomě řeknou, že už mají vyhráno, přestanou být aktivní, ztratí koncentraci. No a soupeř naopak nemá co ztratit, začne riskovat a často výsledek otočí. Tomuto fenoménu začal Caplár říkat past. Samozřejmě nejde o skutečné pravidlo fotbalu. Statistiky neukazují, že by vedení 2-0 bylo objektivně nejhorší možné, ale jde spíš o psychologii. Vedoucí tým poleví, prohrávající tým získá odvahu a zápas se najednou otočí. Proto dnes komentátoři říkají pozor na Caplárovu past, domácí vedou 2-0. A protože se ten pojem stal legendárním, používá se i mimo fotbal. Například u firmy, která má náskok před konkurencí, anebo když student měl samé jedničky a pak polevil. Klasická Caplárova past.
0: Samčo, moc krát děkujeme, tak uvidíme, jak to dopadne s tím Mexikem, jestli dokážeme vést 2-0, bylo by to dobré, i když je to pas.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď budeme slavit Celebration of Fan Factory.
2: Let's go.

To jsou dvě legendy, Michael Jackson a Slash. Víte, jak se Slash jmenuje jménem? Saul Hudson, to jsem doteď nevěděl. V loni mu bylo 60, to je svět, kde už Slashovi je 60 let. Přátelé, Slash je umístil nejslavnější časopis.

0: den na rádiu Blanc. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
2: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
1: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
2: A kde jsi je sehnal?
1: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
2: S natíráním končím. Jedu hned.
1: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
2: www.impregnace-soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
11: Hlavně ať je na grilu.
9: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz.
13: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
14: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
13: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
14: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
13: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
14: Maxi dotace.
15: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu

0: hot a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Tak co dělá mladej?
4: Ale včera jsem mu málem nařezal.
3: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
5: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Gampa, život je pes na Blaníku. Na Blaníku samozřejmě život pes není, ale tuhle písničku máme rádi. Přátelé, velkou cenu silničních motocyklů v Brně si nenechalo ujít více než 170 tisíc lidí. To je darda teda. I přesto byla mimořádně klidná akce, tahle MotoGP. Jak říká mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
1: Velkou cenu hodnotíme jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak i po stránce bezpečnosti. Strážníci se navzdory posílenému dohledu v centru města, v Bystrci i Žebětině nemuseli zabývat ani jediným případem vandalismu, krádeže nebo silné opilosti. Stejně tak se neobjevil žádný případ řízení pod vlivem alkoholu či drog a v okolí Masarykova okruhu se řidiči dopouštěli jen výjimečně přestupků, jako například parkování v lese. Nejvíce práce měly hlídky městské policie, jako obvykle s usměrňováním dopravy, i provoz byl ale mírnější než při dřívějších ročnících a příjezd i odjezd fanoušků měl nezvykle hladký průběh.
0: No a ještě dodám, že v Brně zazářil český závodník Filip Salač, který vybojoval třetí místo ve třídě Moto2, nebo chcete-li hezky česky Moto 2. Takže další dobrá zpráva na Blaníku. A teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Petr Novák, no a taky Roxette.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Olympik, proč zrovna ty? Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky. A budeme v tom pokračovat. Zaspívají Tomáš Klus a spolu s ním Věra Martinová.
1: I když je těžký někam jít.
0: Taky Marta Kubišová. A pro Martu Kubišovou Lešek Semelka. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet,
3: klikni dvakrát!
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Potisk, potisk, dárky, byla vil, CZ.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Pěkné pondělí přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Sice bude nejprve jasno až polojasno, ovšem postupně se mraky vrátí, pak nás čeká spíše oblačná obloha a místy může pršet, dorazit mohou i silné bouřky. Teploty pak opět vyšplhají vysoko, v maximech naměříme až kolem 31 stupňů. Toliko počasí, teď jsou na řadě informace z dopravy.
7: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Blaník za volantem.
6: Na Praze východ mezi Starou Boleslaví a Ovčáry bourala dvě osobní auta. Projedete se zvýšenou opatrností. Na výjezdu z Kladna před kruhovým objezdem v ulici Na kopci směr Slaný srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou záchranáři a policisté, dávejte tam velký pozor. A na dálnici D10 na 14. kilometru u sjezdu na Starou Boleslav ve směru na Prahu od Turnova bouralo osobní auto a kamion, počítejte se zdržením v kratší koloně. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy s Hankou.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko čeká další výheň. Karlovarský kraj podpoří nové zubaře. Nedaleko centra Olomouce praskl páteřní vodovod.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Meteorologové zaznamenali třetí supertropický den v řadě. V neděli teplota na některých místech překročila hranici 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě. A tento týden bude nadprůměrně teplé počasí pokračovat. Lékaři doporučují nepřehánět to s pobytem na slunci, nosit lehké světlé oblečení a hlavně dostatečně pít. Česko v rámci Evropy zaostává v počtu elektromobilů. Z výsledků prověrky nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích stanic a že chybí i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy na to reaguje slibem, že určené cíle splní do konce roku. Lidé bez zubaře mají na Karlovarsku novou naději. Kraj rozdělí 2 miliony korun na rozšíření zubních ordinací v Ostrově a Karlových Varech. A jaké podmínky musí ordinace pro získání dotace splnit? Upřesní mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
11: Každá z ordinací je povinna navýšit počet pacientů minimálně o 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace. Přijetím dotace se lékaři zavazují nejen k navýšení počtu pacientů, ale také k setrvání a vykonávání své praxe na území Karlovarského kraje.
10: A já ještě dodám, že peníze z dotace půjdou hlavně na vybavení ordinací. Nedaleko centra Olomouce prasklo hlavní vodovodní potrubí. Postupně následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli kterým teď v několika ulicích neteče pitná voda. Na vině jsou vysoké teploty. Předpokládá se, že oprava zabere 2 dny. Město proto zajistilo náhradní zásobování pomocí cisteren. To je ze zpráv ode mě všechno. Mějte pěkný den a na Blaníku už pokračuje Pepa.
12: Už je tady, děkujeme.
4: Pepa Černý.
9: Na rádiu Blaník.
12: Hezké dopoledne, přátelé. Tak za minutku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. A podíváme se na zlaté české ručičky, protože Petr Slíva, můj milý ranní kolega a maratonec, taky sympaťák, další objevil, tak nám je představí. No a v této hodině se podíváme také na turismus v České republice, protože se nám to hezky rozprostírá. Třeba do toho zapojíme i krajánka. Uvidíme. Krištof, co bude pak právě teď na Blaníku. Hezké dopoledne.

0: Ale byla kapela z New Jersey, Bon Jovi a Always na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, může se vám stát, že vás někdo přihlásí do zlatých českých ručiček a vy vůbec nebudete vědět, kdo to je. Stalo se to třeba dnes. Tak poslouchejte, je tady Péťa Slíva.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Růženou Bauerovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kam jsem se vám dovolal, Růženko?
4: Do Bolešin, to je 5 kilometrů od Klatov.
3: No a vás do zlatých českých ručiček přihlásil někdo z vašich známých, ale ani jeden z nás nevíme kdo. Nicméně já o vás vím, že vy píšete knížky, chodíte přednášet do škol nebo do domovů seniorů a
4: taky,
3: že školákům vysvětlujete rodokmen a že vyrábíte keramické postavy do betlému. Ten betlém je prý úchvatný, nebo ty postavy jsou úchvatné a dokonce si to prý natáčela i televize. Je to pravda všechno?
4: Ano, místní televize v Klatově, co je, tak ty tady to byly natáčet, takže jsem měla první rozhovor s nimi. Teda. A chodí sem děti ze školy každý rok a já už se na ně těším a ty Vánoce si bez nich nedokážu představit, bydlím vedle školy u nás, takže si tady povídáme, dáváme si přáníčka. Každý rok se na ně těším.
3: A už jste letos vyrobila nějakou novou postavičku do betlému?
4: Mám to v plánu, protože každý už mám asi možná 50 postaviček, ale i takhle. Není to nic kopírovaného, je to, co mi napadne, je to prostě je to podobný mě bych.
3: Takže prostě autorský betlém.
4: No úplně, já si prostě hrozně ráda vymýšlím ve všem i v knížkách a i v tom, co dělám. Teda.
3: Teplota stoupá, nicméně betlém čeká. Pojďme si povídat taky o těch knížkách. O čem jsou ty knížky?
4: Já jsem začala první knížky psát možná před nějakýma 12 lety a to teda navázalo na to, že já jsem udělala rodokmen a k tomu rodokmenu jsem dělala rodopis. A sváněla jsem na půdě, jestli najdu něco o jiných tetičkách a takhle a nic jsem nenašla, tak mi to naštvalo, jak to, že si nezapisovali. A pak nějak vnitřní hlas asi na mě promluvil, no a proč nezapisuješ ty pro ty budoucí? A tak jsem se dala do prvního zapisování a když jsem udělala první stránku, co jsem viděla ve vsi, co se dělalo u nás, ale ještě, když jsem s někým přímo mluvila. A to bylo před 30 lety, ty lidé už tady nežijí a v mojí knížce žijí dál. No a já jsem si uvědomila, že potom dělám datum a že 21. března, že je první jarní den a že chci zapisovat celý rok a no. Tak vlastně z toho vznikla knížka od jara do jara. Tak jsem napsala knížku pro děti, to myslím, že měla docela úspěch a děti ji měli rádi. No a poslední dobou jsem začala psát romány.
3: A ty knížky jsou někde k přečtení?
4: Něco mám přes nakladatelství, třeba ty dětské knížky. A z romány je to tak, že jako už nechci ani sponzory, nic normálně. Já si udělám jednu knížku, nechám vytisnout sama si to všechno, udělám sama obálku a v knihařství. Aha. Mě svážou jednu knížku, je taková jako i v krámu, úplně to. Aha. A tu já půjčuji svým známým. Mám takovou domácí knihovnu, oni si přijdu k nám vypočít, pak mi to vrátí a další a další. A o té poslední, co jsem vyndala teda z počítače, tak uvažuju, to mi někdo tak nabízel, abych dělala, že bych možná se pokusila o knížku.
3: Jste neskutečná renesanční žena. Růženko, já vám popřeju, ať se vám samozřejmě daří jak v té keramice a betlémech, tak i v té psané tvorbě. Zůstaňte mi ještě na lince. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme a teď jsou tady zlaté české hlasivky. Dáma, která vyprodala 3x Eden a vyprodala by ho i po čtvrté, kdyby její technika nemusela odjet narychlo do Německa. Eva Farná, Evi, doufám, že si máš dobře.
5: Mám prostě

0: Janek Ledecký, pěkná, pěkná, pěkná. Janek, to je takový náš matador letních koncertů. Mohli jste ho vidět v Havířově na prvním letním koncertě Rádia Blaník a ještě se mockrát ukáže. Třeba v Chomutově, nebo v Tišnově, potom v Prostějově a nakonec v Čáslavi 18.9. Ale teď v pátek bude koncert v Domažlicích a tam bude Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a Blanická kapela. Tak přijďte, je to zadarmo. Za chvilku Abba, Tomáš Klus a Věra Martinová a taky paní Marta Kubišová. Dobrodružství s Bohem Panem, to mám rád. Posloucháte Blaník.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11.

0: Máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrál česnek, co má říct.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Nemáme ani moře, ani velehory.
9: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
8: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
9: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Marta Kubišová na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já tady mám před sebou nová data agentury Czech Tourism. A ta ukazují, že loňský rok se nesl ve znamení silného zájmu o turistické atrakce ve všech regionech. Více než 1300 sledovaných míst přivítalo přes 48 milionů registrovaných návštěvníků. To je neuvěřitelné. Tahle nová data ta udělala radost i řediteli České centrály cestovního ruchu Czech Tourism Františku Reismillerovi.
1: Z výsledků máme radost především proto, že lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu, a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů. Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedlec v Kutné Hoře. Právě podobné příklady ukazují, jak pestrou nabídku dnes Česko má.
0: To je pravda. No a vy můžete třeba na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanálu, případně na sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku sledovat cesty našich krajánků, protože ti obrážejí ta nejkrásnější místa, nejenom ta nejexponovanější. No, nejnavštěvovanějším místem v celé zemi zůstává Pražský hrad, kam loni zavítalo 2 miliony 700 tisíc návštěvníků. To je neuvěřitelné. No a do těch 10 nejnavštěvovanějších míst se vešly hned 4 zoologické zahrady. A to ta pražská, zlínská, ostravská a plzeňská. Tak všechny zdravíme, samozřejmě taky do Brna, do Liberce, do Chomutova, do zooparku a taky do Olomouce na Svatý kopeček. A za chvilku třeba Melanie C. na vlnách Rádiu Blaník.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílák.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte.

0: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
12: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
13: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
12: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
11: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
12: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
11: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
12: www.zamek-konopiště.cz.

0: Gladiemus.
1: Jakým jazykem se tam asi zpívá? Víte co? Já to do příště zjistím. Ale teď před sebou máme českou hodinku. A v ní logicky pouze české písničky. Třeba Mandraže nám zahrají.
2: Ty máš hlady brouky, zmájový.
1: Zaspívá Ilona Čáková.
2: Jen jeden
1: byl poslední na kolempišti. A byl skvělý. Michal David. To bude disco příběh, ta následující hodina. Hezky česky budeme hrát, je na pouze česká hodinka. Počasí doprava zprávy teď před námi a za 6 minut už bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Léto je tady.
6: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
5: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
6: s českými písničkami a dětskými interprety.
5: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
7: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, CZ.
9: A dost barvy.
10: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
11: Léto fandí barvám.
10: Akce platí do konce září.
11: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Rádio Blaník.
14: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až jasná. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
15: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
12: Blaník za volantem.
14: Na dálnici D11 na 5. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením, kolona má asi 3 kilometry. V Mělníku v Kokořínské ulici u křižovatky se Šafaříkovou havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, dejte pozor. A se zdržením počítejte na dálnici D10. Na 14. kilometru u sjezdu na Starou Boleslav ve směru na Prahu od Turnova bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Prokop skončil v dopravním podniku. Nález nebezpečného předmětu omezuje provoz u nádraží. Starmer skončí jako britský premiér.
19: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Kandidát ANO na primátora Prahy skončil na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Důvodem je zjištění seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé už politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. U hlavního vlakového nádraží v Brně našli dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policie proto okolí takzvané Malé Ameriky uzavřela a přerušený je taky provoz na nádraží. Přerušení provozu se týká i dálkové a regionální dopravy. O případné evakuaci v oblasti rozhodne až přivolaný pyrotechnik. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují mimo jiné proti vládnímu plánu platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle exministra financí Miroslava Kalouska ale na tomto způsobu financování není nic špatného.
0: Já si myslím, že pokud je to mandatorní výdaj, takže to naprosto ze státního rozpočtu, že to je srovnatelné s financováním z poplatku. Ten zásadní problém je v tom, že to bude financováno z dluhu.
19: Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Britský premiér Keir Starmer rezignuje. Ve funkci premiéra zůstane do té doby, než bude jmenován nový. K tomu by mělo dojít do 9. července, tedy ještě před setkáním parlamentu v září. Starmer zároveň skončí také jako šéf laboristické strany. O svém rozhodnutí už informoval britského krále. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Pepa Černý.
1: Oni moc děkujeme.
20: Pepa Černý.
21: Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku už je to tady. Doufám, že máte připravený nějaký lehký oběd, protože vzhledem k tomu, co se děje venku, já bych tipnul tak 35 stupňů, tak to chce nějaký salátek, že jo? Úplně se nezabít takhle v poledne. Přátelé, budeme si hrát hlavně hezky česky. A víte co, budeme si hrát pouze hezky česky, protože máme před sebou českou hodinku. Za malou chvilku si taky poslechneme písničku, která na Blaníku zazní úplně poprvé, protože je úplně nová. Ale i tuhle tu všichni znáte. Petr Rezek a Modrázem. Tak krásné poledne s Blaníkem.

0: Mandraže a Brouci na vlnách Rádia Blaník a dneska má klíčový člen skupiny Mandraže velké narozeniny. Takhle jo, já jsem se to snažil nějak ověřit, ale ono to nikde není zapsáno. Ani na internetu nikde prostě nenajdete, jestli Pepovi Bolanovi je dneska opravdu 50. Ale my to v zápiskách tady máme, takže doufáme, že to je správně. Pepo, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, ať ti to tetuje, cestuje a ať se ti prostě dobře žije. Doufáme, že Mandraže ještě uvidíme někdy na pódiích. Koho uvidíme určitě na pódiích, konkrétně na jednom, třeba v Domažlicích, teď v pátek na našem letním koncertě, to je skupina Slza. A ta má novou písničku, tak si ji dáme poprvé, co vy na to?
1: Poprvé na Rádiu Blaník.
0: Já vám o ní nejdřív něco řeknu. Ona Slza si v poslední době libuje ve spolupráci s jinými interprety. Třeba single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Srdcovou dámu zase s fenoménem Slavíčkem. A právě druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanoušků, hlavně na sociálních sítích. A možná i to bylo impulzem k tomu, že se Slavíčkem dali opět dohromady kluci ze Slzy a udělali písničku Holka z plakátu. Text je o nenaplněné skoro až platonické lásce, ale i o té časté mylné představě, že s někým nemůžeme být, protože je pro nás v našich očích až příliš dobrý a nedosažitelný, říká o téhle písničce Petr Lexa. Tak Péťo, děkujeme za novou písničku a my si ji teď dáme poprvé na Rádiu Blaník, Slza a Holka z plakátu.

0: Ilona Čáková, proč mě nikdo nemá rád, na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já mám pro vás takovou krásnou pozvánku do parku Miraculum. To všichni znáte, tam jezdí naši krajánkové a navíc je to centrum pro celou rodinu a užijete si tam zábavu po celý den. No a konkrétně teď v sobotu 27., to znamená den po našem koncertě v Domažlicích, se právě v Miraculu odehraje Den s Rádiem Blaník. Přátelé, třeba od 15.15 se tam bude kouzlit, on tam bude Pavel Kožíšek. No a v 16 hodin je naplánovaná velká závěrečná party se Zajíčky Hopy Hop. Začíná se v poledne ten program, jo. A já vám to doporučuju, protože je to Den s Rádiem Blaník a ať žije Miraculum. Za chvilku Čechomor a Lenka Dusilová, Proměny, písnička, která slaví čtvrtstoletí. A taky Michal David, Hvězda Konopiště a jeho disco příběh na Blaníku.
1: Středočeské aktuality.
0: Přeji vám hezký den. Tůně, rybníky a další malé nádrže. Ve středních Čechách je takových vodních ploch nespočet a mají velmi důležité úkoly: posilovat odolnost krajiny a zadržovat vodu v krajině. Aby mohli své poslání plnit, rozhodl se Středočeský kraj i letos pokračovat v podpoře jejich obnovy. Detaily už nám prozradí radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba.
2: V tomto roce získá dotaci celkem 23 nejrůznějších projektů. Za zmínku určitě stojí rekonstrukce rybníka v Novém Domě na Rakovnicku, na kterou přispějeme 1,5 milionu korun. Dále podpoříme rekonstrukce vodní nádrže v Doubku a Martinovského rybníka v Zárybech, anebo komplexní revitalizaci rybníka Podlužany v povodí Mrliny. Do programu se nám letos povedlo přidat i více peněz. Celkem jde o částku 26,5 milionu korun.
0: Prožíváme teď spalující vlnu veder a déště zatím v nedohlednu, takže vaše krajská podpora je pro krajinu více než potřebná.
2: Máte naprostou pravdu. Klimatické změny a výkyvy teplot jen dokazují, že musíme systematicky posilovat retenční schopnost území a obnovovat přirozené vodní prvky v krajině. To se nám naštěstí daří a rozhodně v tom budeme pokračovat dál.
0: Krajina středních Čech je kouzelná, rozhodně si tuhle péči zaslouží. Díky moc, paní radní, a vám posluchačům přeji klidný den, třeba někde u vody.
1: Středočeské aktuality.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironetu.

0: Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na palavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tak co dělá mladej?
2: Ale včera jsem mu málem nařezal.
1: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
3: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokamy.
1: Drahokamy, už tady je drahokam náš. Diamant vybroušený s novými šperky.
2: No.
1: Ahoj Ivo.
2: Čau. No hele, no já vám to musím říct, já jsem šla kolem obchodu a tam prostě ve výloze byly obrovský prsteny, já to miluju. No tak jsem si vzala hned dva, protože jsem nevěděla, jestli do zlata nebo do stříbra.
1: Jasně, ale není to pravé zlato, že?
2: Ne, to jsou šmuky, ale to nevadí, jasně. Jsou krásný, no uznej.
1: Je to nádherný. Přátelé, vy to nevidíte, ale má prsten přes celou ruku. Nevím, jak tady bude teďka obsluhovat ten... psací stroj, teda respektive ten mixážní pult. Myslím si, že budou třeba hrát dvě písničky naraz, tak to je kvůli tomu prstenu, abyste věděli. Přátelé, Iva dneska přiběhla do rádia a už od dveří na mě volala: Pepo, Pepo, dneska se mi o tobě zdálo.
2: No, tak no, takhle jsem to neřekla, jo. Já jsem řekla, jak si dovoluješ mi lézt do snu.
1: Promiň,
2: protože to je každou chvíli. Jako já, opravdu já nevím, čím to je. Jako, já potkávám tolik lidí, jo. Ale ty mi tam vždycky vlezeš.
1: No jo, prostě do snů vždycky vlezou osobnosti, že?
2: Jo, no tak pěkně děkuju. Ale zažívám s tebou hrozný věci, rozumíš to? Buď něco kradem někde, nebo jezdíme lidem v autě do obýváku a podobně, jo. Prostě jako opravdu Pepo a dost.
1: Ivo, ale mně se o tobě taky často zdá.
2: Fakt,
1: no. Prostě spolu prožíváme intenzivní chvíle, to tady ve vysílání, když si říkáme, o čem budeme mluvit a do poslední chvíle nevíme, to je takový stres. Že potom se to celé promítne do toho, že v noci se nám o sobě navzájem vzdá. Přátelé, taky se vám určitě zdá o kolezích z práce, že jo? A taky jste strašně rádi. Ivo, už co mě napadlo, když ty máš ten den velkého juchu v pátek,
2: ano?
1: Tak jak bys říkala pondělí?
2: No tak pondělí, s tím jsem měla dlouho problém, jo? Dokonce jsme jeden čas s mým kdysi kolegou říkali den před úterým, aby jsme to vůbec jako nevyslovili. Jo? Ale pak jsem dospěla k tomu, že vlastně to pondělí je krásný, protože začíná nový týden a kdyby nebylo pondělí, nebylo by úterý a tak dále, že? A nedostali bychom se k tomu dni velkého juchu. No,
1: víš takže, co, Ivo?
2: Tak, co je?
1: Pojďme si to odhlasovat. Já bych mu začal říkat den velké naděje.
2: Nevím.
1: Naděje, že to brzo skončí a už bude juchu. Co ty na to?
2: To si myslím, že sedí den velké naděje, ano.
1: Přátelé, užijte si den velké naděje s Ivou Leckou, mějte se krásně. Já vám ještě slíbím Hanu Zagorovou, kdyby se vrátil čas. A teď se dozvíte, kdo bude mým středečním parťákem. Mějte se krásně.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Tak už je opět pondělí a to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. A opět to bude parťačka. Tentokrát dorazí zpěvačka, herečka a taky moderátorka Heidi Janku. Tak leďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na...

0: 13 hodin. A na Vlaníku za chvilku odstartuje odpolední vysílání. Skončila nám hodina českých písniček, ale další české jsou připravené. Třeba Dobrý kafe.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: Taky Valda Matuška a Dověží.
2: Prozrať mi můj, pane šlechetní.
0: A Petr Kolář, mimochodem ten měl narozeniny, tak dodatečně všechno nejlepší. Jednou nebe zavolá.
3: Jednou nebe zavolá, díky vám.
0: Hezky česky na Vlaníku i po 13. hodině, tak zůstaňte s námi, za chvilku startujeme odpolední vysílání.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
11: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až jasno. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D1 na 37,5 kilometru ve směru do Prahy stojí ve stoupání porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Na dálnici D11 na 5. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam také se zdržením. Kolona má asi 3 kilometry. A v Mělníku v Kokořínské ulici u křižovatky se Šafaříkovou havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. Kvůli nálezu pumy jsou v Brně stovky evakuovaných. Třetina lidí se chce kvůli práci stěhovat. Hezké odpoledne u zpráv, vás vítá Monika Holubová. Odpoledne dorazí do Česka další silné bouřky. Meteorologové už vydali výstrahu, a to hlavně pro jihozápadní a východní část republiky. Nová výstraha začala platit před hodinou a vyprší kolem 11. večer. Předpokládaný výskyt silných bouřek je tentokrát v rámci Česka lokalizován na dvě větší pásma. Bouřky můžou být doprovázeny silným větrem, intenzivními srážkami a také kroupami. V Brně zasahuje policie po nálezu letecké pumy. Policie evakuovala stovky lidí z přilehlých objektů a na místě teď zasahuje pyrotechnik. Ten se jí snaží na místě zneškodnit. Jaké oblasti se omezení týkají, dodává mluvčí jihomoravských policistů David Chalupka.
3: Máme uzavřenou oblast zhruba 300 metrů od místa. To místo se nachází na takzvané Malé Americe. To omezení se týká zejména ulic Nové Sady, Úzká, Uhelná, část ulice Hybešova, část ulice Husova, takže je to poměrně značné omezení, protože je to v samém centru Brna.
2: Zatím není jisté, jak dlouho omezení v oblasti potrvá. Třetina lidí se chce stěhovat za prací. Jde o ty dotázané v průzkumu realitních kanceláří, kteří mají špatnou dopravu do práce. Celkem 37% Čechů zaznamenalo, že se jim tato situace za poslední rok zhoršila. Víc než polovina respondentů je považuje za stejnou a podle 6% se zlepšila. Karlovy Vary řeší teplo. V září se chtějí definitivně rozhodnout, jestli pro jeho výrobu v budoucnu vybudují vlastní zdroj, anebo zůstanou napojené na zdroj Sokolovské uhelné z Vřesové. Podle studie vychází jako méně investičně nákladné dál odebírat teplo z Vřesové a také cena by měla být výhodnější. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší i Valecká.
0: I Valecká
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, po víkendu vás zdravím. Ku podivu země není vařené hovězí, což se s podivem divím se tomu po tomto víkendu. Na Blaníku startujeme odpolední blok a začneme pohádkově. Za chvilku se řekneme víc k oslavám 60 let pana Tau. Vydáme se na jeden dětský festival. Teď ale Michal Hrůza, máme tu 13. hodinu.

0: Gema a prohrát není žádná hanba. 10 minut po 13. Blíží se nám Karlovarský filmový festival, ale už se také mluví o dětském festivalu v Ostrově. 58. ročník ovládnou oslavy 60 let Pana Tau. Podrobnosti dodá ředitel této přehlídky Vladimír Keblůžek.
1: Je to 60 let od vzniku vlastně první verze Pana Tau. My se na to velmi těšíme, protože Ostrov chceme zabalit do buřinek, do bílých kytek. Lidé se budou moci potkat s Panem Tau v ulicích. Budou si moci, když nám to dovolí počasí, vyletět balónem a podívat se nad Ostrov. A plánujeme spoustu takovýchto aktivit směrem k Panu Tau.
0: Já ještě dodám, že dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna se koná od 11. do 16. října, takže máte dost času se na to připravit. No a filmy se budou promítat nejen v Ostrově, ale také v Sokolově a v Karlových Varech. Tak držíme palce, ať, jak už zaznělo, je příznivé počasí a všichni si to pořádně užijí. A my pokračujeme dál, další česká písnička připravená, jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. A tohle je Lucie Bílá.

0: Proletěla kometa a zpívala nám Leona Machálková na Blaníku. Za 8 minut bude 2:30. V tuto chvíli už je se mnou ve studiu Monika Holubová a míříme za fotbalem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne, čeští fotbalisté se chystají na stěžejní utkání s Mexikem. Právě ten rozhodne o jejich bytí či nebytí v další fázi mistrovství světa. Souboj s vysoce favorizovaným týmem přitom musí získat 3 body. Hráči se opět na trénincích připravují na výši nadmořskou výšku. Na azteckém stadionu je čekají náročnější podmínky, než měli v prvním utkání. Sice se na to chystali už na začátku turnaje, ale podle hráčů to pak ve hře nebylo příliš znát. Třeba Tomáš Holeš už poznal náročnost světového šampionátu, když zápas s Jihoafrickou republikou dohrával s křečemi. Zítra už se čeští fotbalisté přesunou do Mexika, kde ve městě Mexico City začne utkání ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Do té doby se ale odehraje ještě dost dalších utkání. Třeba dnes od 7 večer půjde na turnaj podruhé do akce Argentina. Poslední šampioni vyzvou ve druhém utkání Rakousko a Messi může překonat rekord německého útočníka Miroslava Kloseho v počtu vstřelených branek na mistrovství světa. Messi se už také během turnaje dočkal vztyčení své rekordní sochy. Odhalili v malém argentinském městě s výškou 26 metrů a váhou 70 tun, je tak největší svého druhu na světě. Od 11 večer pak dnes Francie vyzve Irák. Ve 2 v noci startuje utkání mezi Norskem a Senegalem a o 3 hodiny později přijde na řadu duel mezi Jordánskem a Alžírskem. Tolik fotbalový speciál, další to bude zítra ráno.
1: Fandíme naše. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Na plátky.
9: Na kostky.
8: S medem.
9: S pivem.
8: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
8: Více na prodejnyzeman.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
14: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
13: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
14: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech.
13: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
14: Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s

0: ani o bytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: Tak to byly Brontosauře a Stánky. Máme 8 minut po půl druhé.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No tak přátelé, další letní koncert je před námi. My jsme ten první odstartovali 12. června. No a už 26. června se na vás budeme těšit v Domažlicích. Dorazí celý náš tým a hlavně přivezeme vám Olgu Lounovou, Slzu, Vojtu Nedvěda a taky naši blanickou kapelu. A všichni se na vás moc těší. Vstupné se samozřejmě na našich letních koncertech neplatí, takže můžete vzít koho chcete a čím víc vás bude, tím lépe. No a letos pro vás máme navíc z brusu nový, takový jako vymazlený dárek, tak tam jako opravdu je důležité, aby vás přišlo co nejvíc, protože pro vás máme sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. No a díky této samolepce můžete vyhrát už velmi brzo poměrně dost peněz. Jednomu z vás se poštěstí a získá dokonce rovných 100 000 korun. Slyšíte dobře, ale potřebujete k tomu tu samolepku. Tak se zastavte za námi v Domažlicích na koncertu Rádia Blaník a tu samolepku si vyzvedněte. No a potom poslouchejte Blaník, abyste věděli, co dál. Ale hlavně doražte do Domažlic, pokud budete blízko nebo někde v blízkém okolí, nebo přímo z Domažlic a užijte si společně s námi další letní koncert Rádia Blaník. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Dobré ráno, Rádio Blaník.
7: Tak je tady poslední týden školního roku.
8: Tak si ho společně uděláme co nejpohodovější.
7: A ještě někoho z vás vybavíme penězmi na prázdniny.
8: Protože budeme proplácet další účtenku.
7: A zítra se dozvíte, kam se letos vydám s obytňákem. Těšíme se na vás. 6 ráno. Petr Slíva
8: a Adela Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
6: Pohodové ráno.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Březině na Rokycansku za 7 498 870 korun, chata ve Zbraslavicích na Kutnohorsku za 1 850 000, stavební pozemek v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 2 825 400 korun, ovocný sad v Nových Dvorech za 2 695 000 a zahrada ve Velharticích u Klatov za 660 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Taky nechcete končit léto větou?
15: To zase nějak uteklo, viď?
14: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
16: Mami, ten Superland byl boží.
17: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
18: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
19: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
20: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
21: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
22: Romantika,
21: sportáky,
22: zábava pro děti a mnohem víc.
21: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
23: Firma na zážitky
24: CZ. Dali byste si italskou komedii? Pak si večer pusťte televizi Seznam. Dnes tam svou hru rozehraje skupinka neškodných podfukářů. Po sérii drobných podvodů plánují ale velkou akci v čele s Charlestonem, kterého si zahrál Bud Spencer. Komedii Charleston si užijte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Kylie Minogue na Blaníku a 14. hodina se nám blíží. Mimochodem, pokud máte Kylie Minogue rádi, tak teď je aktuálně na Netflixu dokument Kylie. K si ho můžete pustit a dozvíte se spoustu zajímavých věcí o její kariéře. No a za chviličku další české písničky, protože jsme Blaník a hrajeme hlavně hezky česky, třeba Sagvantofy. Taky Modré nad hlavou a Dalibor Janda. A Jeleni, Jiří Pavlica a Hradišťan a Miluju tě. 14. hodina tu bude za 6 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
3: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel.cz.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
6: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až jasná. Během dne čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už je doprava.
7: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D11 s jezdem na Bříství mezi 18. a 14. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Dejte tam pozor. A na Kulínsku při průjezdu Týncem nad Labem u mostu přes Labé havarovala dvě osobní auta. Silnice je tam průjezdná kyvadlově, buďte opatrní. A na dálnici D11 na 5. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má asi 3 kilometry. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: O předčasnou penzi zájem v Česku neutuchá. V Praze se srazily dvě tramvaje. Čím dál častěji hoří na zemědělských plochách. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do předčasného důchodu chce letos dvojnásobek lidí. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5 000 lidí, což je víc než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádosti očekávají experti i do konce roku. Politici přesto nevylučují ještě další zmírnění podmínek. Na pražské Palmovce se srazily tramvaje. Došlo k tomu popolední a nikdo nebyl naštěstí zraněn. Srážka omezila provoz na několika tramvajových linkách a na místě aktuálně zasahuje Jeřáb. Jak dlouho bude omezení na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova trvat, zatím není jasné. Mladí Češi čtou čím dál méně, tím se jim ale zhoršuje slovní zásoba i schopnost představivosti. Vzniká proto snaha je zpátky ke knihám nebo textům vrátit a víc tomu dodává náš reportér Radek Barkman.
9: Přejeme krásný den. Česko se snaží rozjet projekt Čti za národák. Do světa vyráží pod heslem Stačí jedna stránka a budeme mistry Evropy. Na první pohled je zde úzká provázanost se sportovním děním. Kampaň už totiž proběhla i na řadě fotbalových stadionů. Projekt se snaží přečtením alespoň jedné jakékoliv stránky denně reagovat na nižší slovní zásobu a klesající všeobecný rozhled u mladých lidí. Zároveň vnímá čtení jako prostředek, který rozpouští stres a posiluje odolnost našeho mozku. Z Městské knihovny v Praze Radek Barkman.
8: Na zemědělských plochách přibývá požárů. Loni jich bylo podle hasičů meziročně o 143 víc a způsobili škody za 354 miliony korun. Oproti předloňskému roku je to o víc než 111 milionů. Letos už od začátku roku vyjížděli ke zhruba 60 případům, ale v aktuálních vedrech a během léta bude těchto případů zřejmě přibývat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět i Valecká.
2: I Valecká na Rádiu Blaník.
0: A je mi ctí vás provázet i další odpolední 60-minutovkou. Před námi spousta hezkých písniček, no a taky se podíváme do našeho hudebního kalendáře. Respektive už to za nás udělal Dan Rumpík a za chvilku nám řekne, kdo ze slavných slaví a na koho budeme písničkami vzpomínat. No a v této hodině nás čeká také dobrá zpráva se Sárou Dvořákovou. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky Sakvantofy.

0: na Blaníku. Za 5 minut bude 14:45. Krásné odpoledne, pravda pondělní, ale bez pondělí by nebylo úterý, no víte, jak to je. Tak pojďme si užít dnešní odpoledne, jste kdekoliv, Blaník vám dál bude hrát. Hlavně hezky česky, za chvilku třeba Dalibor Janda. Ovšem teď se podíváme do našeho hudebního kalendáře. Slovo má Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný den, je tu opět pravidelný přehled zajímavých výročí ze světa hudby. Pojďme na to, právě dnes slaví své narozeniny zpěvačka Cyndi Lauper. Všechno nejlepší. Pozítří oslaví své narozeniny zpěvačka Helena Vondráčková, která s námi mimo jiné před 3 týdny slavila i naše blanické výročí. Milá Helenko, z Blaníku přejeme už nyní všechno nejlepší. Pozítří oslaví své 60. narozeniny oblíbený zpěvák, bavič a imitátor Vláďa Hron a ve stejný den si také připomeneme už 17 let od chvíle, kdy hudební svět opustil král popu Michael Jackson. V pátek můžete s námi zavzpomínat na zpěvačku a herečku Laďku Kozderkovou, která by se dožila 77 let. Víte, jak se Laďce říkalo? Česká Barbara Streisand nebo Lady Muzikál. Byla prostě úžasná. Pro dnešek je to vše. Přeji vám všem krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Basta.
1: Fiedli. Tak, přátelé, 14 hodin, 22 minuty přesný čas, vy posloucháte Rádio Blaník a já zdravím do Čech, na Moravu i do Slezska, prostě úplně všude, kde máme signál, a to je opravdu úplně všude. A jsem moc ráda, že posloucháte, zdravím vás, mávám, pokud jste v práci, tak ať vám to rychle utíká, anebo minimálně příjemně utíká, prostě ať je vám dobře tam, kde jste. Je s vámi Blaník a za chviličku taky Marek Ztracený nebo Jelení, Jiří Pavlica a Hradišťan. A moc hezká písnička Miluju tě.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: A já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říct.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
12: Safari Resort Hluboká u Borovan.
13: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
12: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
14: Tak co dělá mladej?
15: Ale včera jsem mu málem nařezal.
14: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
16: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: jeleni. Jiřiny, no kde jsem to vzala? Jo takhle, jeleni a Jiří Pavlica, už jsme doma. Tak a taky Hradišťána písnička Miluju tě. Máme 8 minut po půl třetí, no a co nás teď čeká, no to je jasná věc.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a i tento týden odstartujeme dobrou zprávou. Ve studiu už je Sára Dvořáková, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuji a dobré odpoledne všem. S blížícími se prázdninami se vrací i jedna z nejoblíbenějších letních kulturních tradic. Už tuto středu začíná 29. ročník letních shakespearovských slavností. Až do začátku září nabídnou kolem 150 představení pod širým nebem. Diváci se mohou těšit nejen na letošní premiéru komedie Omylů, ale také na další známé Shakespeareovy hry v podání předních českých herců. Více už dodá jeden z nich, Marek Adamčík.
3: Konečně jsem měl relativně volný léto a mohl jsem na ty Shakespeareovky kejvnout, protože pro mě to vždycky bylo něco, co jsem měl rád a ta představa, že si prožijeme to léto takhle na Hradě, mě lákala, takže tentokrát konečně to časově všechno klaplo a mohl jsem se do nich zapojit. Je to příjemná změna, je to něco trošku jiného, než hrát v Kamenném divadle. I pro toho diváka myslím si, že taky přichází s trošku jiným očekáváním na tu inscenaci a že je vlastně hezký, že kromě toho, co se děje na tom jevišti, tak člověk nějakým způsobem si užívá i to, co se děje mimo něj.
2: Kouzlo slavností spočívá i v jejich kulisách. Hrát se bude tradičně na nejvyšším purkrabství Pražského hradu, v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, ale také na hradech v Brně, Ostravě a Bratislavě. Vybraná představení zamíří i do Litomyšle, na Hlubokou a nově také do Kuksu.
0: No tak to je skvělá zpráva. 150 představení, startuje to už tuto středu, 29. ročník letních shakespearovských slavností. Sáro, děkujeme.
2: Taky děkuju a těším se zítra. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. 100 000 korun na ruku.
1: Za měsíc.
4: Za týden.
1: Nebo za den.
4: To by bral asi každý.
1: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
4: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
4: S Blaníkem a Centropolem.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
12: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
13: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
14: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
13: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
13: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
13: www.zamek-konopiště.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A do třetice Michal David a Třetí galaxie. Prostě hezky česky i po 15. hodině. Zůstaňte s námi a užívejte odpoledne s Blaníkem za 6 minut 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
3: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
3: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
3: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až jasno. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D8 na 18. kilometru směrem z Prahy na Lovosice havarovala dvě osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Počítejte tam se silným provozem. Na Benešovsku ve Boticích v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistu. S opatrností tam ale projedete. A na dálnici D11 za sjezdem na Bříství mezi 18. a 14. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Počítejte tam se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda řešila účast Pavla na summitu Fankaře. Silné bouřky už postupují Českem. Fotbalová liga začne i s Karvinou. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V delegaci na summit NATO v Ankaře prezident Petr Pavel nebude. Dnes o tom rozhodla vláda s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš. Před chvílí to řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Premiér slíbil vyřešit několika měsíční spor s prezidentem po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Pavel se chce vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů. Jeho západ Česka už bičují silné bouřky. Místy jsou doprovázeny i krupobytím. Objevují se hlavně v jeho západní a východní části republiky, konkrétně na Plzeňsku a také na Šumavě. Bouřky míří i na Hradec Králové nebo Pardubice. Varování před nimi platí až do 11 večer. Kultura v regionech bojuje s rostoucími náklady. Středočeský kraj chce proto podpořit trojici statutárních divadel mimořádnou dotací v celkové výši 3 milionů korun. Proč jsou peníze potřeba, vysvětluje radní Václav Švenda.
11: Statutární divadla jsou kulturním srdcem regionu a naším cílem je přispět k jejich stabilitě v rámci celkového systému financování. Zajišťují, že lidé v našem kraji mají přístup ke kvalitnímu umění, aniž by museli dojíždět do Prahy.
10: Po 1 milionu by měly získat scény v Kladně, Mladé Boleslavy a také Příbrami. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise fotbalové asociace asociace ale dosud nerozhodla. Zatím tak není jisté, s kolika účastníky se první liga odehraje. Tolik zprávy Rádia Blaník a Ivi, je to tvoje.
6: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál. Další odpolední hodinka je před námi. Čeká nás samozřejmě Mirek Táborský a pořad Na cestách. A tento týden se vydáme za málo známými zámečky. Tak jsem zvědavá, jaká bude naše první zastávka. Na to se ale počkejte, teď jsou tu Činasky a Bára Hosnedlová, za chvilku taky Karel Gott a Ta pravá. 15. hodina to bude za necelou minutu.

0: Karel Gott na Blaníku a písnička Ta pravá. 9 minut po 15. Čas vyrazit na cestu. Tento týden nás Mirek Táborský bude brát na málo známé zámečky a ten první je Petrkov.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Taky vás někdy napadlo, kolik krásných zámků a zámečků u nás máme? Některé jsou známými turisticky přeplněnými klenoty, ale o jiných se moc neví a právě takové vám tento týden představím. Začnu na Vysočině. Vesnička Petrkov je jednou z částí obce Lípa v okrese Havlíčkův Brod. Proslavil ji zdejší rodák, významný básník a grafik Bohuslav Rejnek, který na petrkovském zámečku strávil většinu svého života s manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renault a jejich dvěma syny. Zámeček, v němž se Bohuslav Rejnek 31. května 1892 narodil, stojí na nejvyšším místě obce. Je to jednoduchá, podlouhlá, jednopatrová budova s hodinovou věžičkou v průčelí a slunečními hodinami nad bočním vchodem. Původně to zřejmě byla středověká tvrz. Současná podoba pochází ze druhé poloviny 18. století. V roce 1866 koupil objekt i s polnostmi Josef Rejnek. Zvelebil ho a předal svému synovi Bedřichovi, který hodlal učinit to též, až jeho jediný syn Bohuslav vystuduje. Ten studoval nejprve reálku v Jihlavě, kam se rodina přestěhovala a zámeček v Petrkově v té době pronajala. Bohuslav Rejnek pak pokračoval ve studiu na Vysoké škole technické v Praze, které nedokončil. Odjel do Bretaně, kde psal básně, maloval a kreslil. V roce 1914 se seznámil s nakladatelem Josefem Florianem ze Staré Říše, což je městys v okrese Jihlava, a začal pro něj překládat francouzské a německé autory a také psal vlastní poezii a prózu. Jeho dílo tvoří například sbírky Rybí šupiny, Smutek země, Podzimní motýly, Mráz v okně a další. Významným se pro něj stalo setkání v Grenoblu s francouzskou básnířkou Suzanne Renault, kterou si roku 1926 vzal a narodili se jim dva synové, Daniel a Jiří. Až do roku 1936 žili střídavě v létě v Petrkově a v zimě v Grenoblu. Bohuslav se stal známým a uznávaným nejen u nás, ale i ve Francii, kde s úspěchem několikrát vystavoval své obrazy i grafické listy. Smrt otce však přinesla do života Bohuslava Rejnka významnou změnu, ale o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Rádio Blaník, tohle byla Céline Dion, já se teď dívám z okna, nám tady svítí sluníčko, i když tamhle vzadu už jsou mraky, nicméně to neplatí samozřejmě o celé České republice, protože máme vydanou výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, zejména v jihozápadní a východní části republiky. Bouřky můžou přinášet přívalový déšť, kroupy, silné nárazy větru, což je hodně nepříznivé nebo nepříjemné. Nepříznivé počasí začalo ovlivňovat Plzeňsko a Šumavu, tam to teď nevypadalo vůbec hezky. Bouřková aktivita by měla pokračovat až do pozdních večerních hodin. Meteorologové říkají do 11 hodin večer. Půjde o chaotické bouřky s velmi pomalým postupem a kratší životností, ale můžou způsobit lokální zatopení níže položených míst. No a na komunikacích vytvořit nánosy menších krup. Počasí nám zkrátka dává pořádně zabrat, tak držím pěsti, ať to právě u vás přežijete v bezpečí a bez škod. Každopádně doporučuji sledovat radar Českého hydrometeorologického ústavu. Pokračujeme dál za chvilku Eláni nebo Lucie Bílá.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: A dost barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Léto fandí barvám.
8: Akce platí do konce září.
7: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozici.

0: Slanovek sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Svítí.
16: Svítí.
15: I na síti všech sítí.
16: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
15: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
16: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Deníku a za 4 minuty bude 3:15.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, prosím, pěkně to stále platí, že Petr platí vaše účty. Já už se tady dívám na vaše SMSky, které neustále chodí na naši SMS bránu a jsou tady docela zajímavé věci. Florbalové soustředění prosina chce někdo proplatit, nebo plavecký kurz, nebo adaptační kurz pro dceru. Jo, elektrokoloběžka tady je, nadměrná obuv, no tak to někoho strašně lituju teda, protože taková obuv je hodně drahá a co si budeme povídat, že jo, jako to jako není úplně běžný výrobek, který jen tak někde koupíte. No, nebo je tady úhlová bruska, jsem domácí kutil, píše Martin, který se také přihlásil. No, jak se přihlásit, aby vám Petr proplatil váš účet? Tak je to jednoduché, stejně jako ti, které jsem teď jmenovala, pošlete nám SMSku na číslo 603 118 118, napište, kdo jste, kde bydlíte, co byste chtěli proplatit, no a pošlete nám to a potom už jenom čekejte případně na telefon. Čili je důležité poslouchat vysílání Rádia Blaník a mít ten telefon po ruce, kdyby vám náhodou Petr zavolal. Třeba už zítra ráno po 7 hodině. Stát se to může, víte, jak to je s tím štěstím, a já vám držím pěsti.
2: Petr platí vaše účty.
1: Takže všechny ráno na Blaníku.
0: A já se loučím. Velevážení. Přátelé, bylo toho dost, myslím, pro dnešek ode mě. Tak zase zítra po 13. hodině. A za chvilku už Martin Císař, usměvavý, v dobré náladě. Písničky má pro vás připravené. Tak to bude s vámi. Mějte se, bájo.
2: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
1: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
3: Subiduby Amerika.
2: Subiduby Amerika. Mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: Německá zpěvačka Sandra na Blaníku přeje krásné odpoledne. Za 6 minut už máme 16 hodin a co dál? Tak třeba Helena Vondráčková. Petr Spálený.
1: Trápím se, trápím, je to slabčí.
0: A nebo Olympik.
1: Polámaný v díře krysí, čekáš na smrt jako bisikrát.
0: Hrajeme si hezky česky, přeji krásné odpoledne.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou polojasná až jasná. Během dne čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
7: Na trase Mladá Boleslav Nymburk u Zavadilky se srazila 3 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se tam nárazově. Na dálnici D8 na 18. kilometru směrem z Prahy na Lovosice havarovala 2 osobní auta. Blokují dopravu v jednom pruhu. Počítejte tam se silným provozem. A na Benešovsku ve Voticích v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistu. S opatrností tam ale projedete. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ústavní soud se chystá na kompetenční žalobu Pavla. Likvidace letecké Pumy v Brně skončila. Tenistka Vondroušová čelí vysokému trestu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ústavní soud projedná případnou kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla přednostně. Týkala by se sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. Délku řízení ale zatím odhadnout nejde. Vláda dnes také oznámila, že s Pavlovou účastí nepočítá. Prezident avizoval, že se v takovém případě obrátí na ústavní soudce. Vyjádření Pavla zveřejní Hrad zítra dopoledne. U brněnského hlavního nádraží skončilo omezení kvůli nálezu letecké Pumy. Tu pyrotechnik na místě zneškodnil a munici odvezl. Lidé se tak už mohli postupně vrátit domů. Skončilo také omezení provozu nejen v rámci aut, ale i vlaků v oblasti hlavního nádraží. Města po celém Česku rozšiřují kapacity školek. Třeba Hradec Králové plánuje v Podzámčí výstavbu nové mateřinky s komunitním ekocentrem. A víc tomu říká mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
11: Projekt je navržen jako energeticky pasivní stavba, která klade důraz na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor. Město počítá s použitím přírodních materiálů, také se zelenou střechou i částečně popínavou fasádou. fasádou, která zlepší mikroklima v lokalitě.
10: Součástí bude i parkoviště a zahrada. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala stopku. Zákaz činnosti má na 4 roky. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu totiž nastartovala proces, který v případě neúspěšné obhajoby mohl vyvrcholit exemplárním postihem. Důvodem je neodevzdání vzorku při loňské dopingové kontrole. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, krásné odpoledne za půl minutky 16 hodin.
2: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: A my si pojďme hrát hezky česky tady na Blaníku. Za chvíli Lenka Filipová, Olympik, a tohle už je Helena Vondráčková. Rádio.

0: Petr Spálený, trápím a teď hurá na dovolenou. Více než polovina obyvatel České republiky se letos vydá na dovolenou autem a nebo karavanem. Alespoň to říká průzkum agentury Ipsos. A jak se na cestu nejlépe připravit, to nám poradí dopravní expert Roman Budský.
1: První věc je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze sporu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejniž, co nejvíc k těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražní trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: Tak na tohle rozhodně nezapomeňte a ještě upozornění na to, že letadlem si potom na dovolenou pěkně poletí zhruba třetina lidí. 8% prý zvolí cestu vlakem. Tak ať už pojedete jakoli, hlavně si to s námi užijte, tedy s Rádiem Blaník. Dá se nás poslouchat kdekoli na světě. Stačí 3x2tv.radioblanik.cz. Ano, kdekoli na světě, přes internet.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: Když hezky česky, tak na vlnách Blaníku s Lenkou Filipovou, za chvíli Olympik, anebo Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké odpoledne.

0: Tohle je česká klasika, skupina Olympika, písnička Giordano Bruno. Hezky česky za chvíli Miraj, když nemůžeš, tak přidej, anebo písnička Dalibore Jandy, tisíckrát krásnější. Koukám do kalendáře a vidím tam jméno Pavla, tak Pavlám všechno nejlepší k dnešnímu svátku a stále přeji krásné odpoledne. A už se zase blíží pořad Pepovi parťáci. 16. hodina ve středu, tam je to pravidelně připraveno. A s kým to asi tentokrát bude?
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Tak už je opět pondělí a to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. A opět to bude parťačka. Tentokrát dorazí zpěvačka, herečka a taky moderátorka Heidi Janku. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
14: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
18: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
17: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
19: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás
17: pozdravil. Závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
19: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.

0: po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
3: Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
2: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Další skvělá česká písnička od Terezy Kerndlové. Teď v tuhle chvíli vyrážíme na zámek, který je vždy o letních prázdninách doslova v obležení. U mikrofonu je totiž Petra Boháčová ze státního zámku Konopiště. Chystá se prý u vás na zámku v srpnu nějaká velká gastroakce. Prozradíte nám víc, ale postupně. Pojďme začít u vašich prohlídkových okruhů. Kolik jich máte?
1: Okruhů je tady celá řada, ale těch základních, ty máme 4, takže ty jsou poměrně běžně k dispozici. Základní 2 okruhy, třetí okruh, tedy soukromý apartmá posledního majitele a pak taky takzvaná, a to myslím, že je příznačná lovecká trasa, která tedy, bych řekla, putuje zejména po těch trofejích, ale nejenom nich.
0: Ještě se zeptám na to, když dorazíme o prázdninách, jak máte otevřeno?
1: O prázdninách otvíráme dříve, než je obvyklé, už o 9:30 a poslední prohlídky jsou 17 hodin. Kromě toho tedy červenec, srpen, děláme ale prohlídky vstupy na objednávku, takže mimo tuhletu standardní letní otvírací dobu. A abych nezapomněla, tak přes to léto, no bude toho celá řada, ale kromě těch již zmiňovaných, tak taky první víkend v srpnu, velká gastroakce bych to nazvala, spojená s prohlídkami zámku, a to je slavnost ovocných knedlíků. Protože poslední majitel měl slavost pro ty slavnosti. Takže my vstříc tedy té historické té době toho posledního majitele, tomu jeho gustu, tedy vyhovíme návštěvníkům. A kromě toho určitě Hradozámecká noc musíme zmínit 22. srpna. Pět tedy prohlídkových okruhů, které nabídneme, které běžně nejsou ale k vidění.
0: Přeju vám, ať se vám i nadále daří a tohle krásné místo, ať stále takhle krásně rozkvétá.
1: My vám děkujeme a na návštěvníky už se nemůžeme dočkat a těšíme se.
0: Tolik tady má druhá reportáž ze státního zámku Konopiště a já předávám slovo zpět do studia. Jirko,
2: a já
0: tobě
2: jsem tady
0: a posluchačům.
2: A já v tuhle chvíli
0: připomínám, že tahle ta reportáž vlastně byla z našeho čtvrtečního krajánka. A zítra je úterý a to znamená, že kolega Vlasta Su, krajánek Rádia Blaník, zase vyrazí na trasu. Kam to bude tentokrát, to se dozvíte už zítra ráno. Ale jsou to opět dvě úžasná místa. Obzvlášť to první se mi líbí. Já už totiž vím, ale nepovím.
3: Známe to všichni.
4: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
3: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
3: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Pátečné odpoledne, posloucháte Rádio Blanika, za chvíli to budou Xendl X.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: Standa Hložek. Skupina Lucie a Amerika. Je to jasné, dál to bude znít hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Tak co dělá mladej?
4: Ale včera jsem mu málem nařezal.
3: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
5: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stáli víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
2: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až jasno. Během dne čekáme přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
9: Na Praze západ při průjezdu Jílovým u Prahy srazilo osobní auto cyklistu. S opatrností tam projedete kyvadlově. Na trase Mladá Boleslav Nymburk u Zavadilky havarovala 3 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se tu nárazově. A na dálnici D8 na 18. kilometru směrem z Prahy na Lovosice havarovala 2 osobní auta. Blokují dopravu v jednom jízdním pruhu. Počítejte tu se silným provozem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Monika.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Pojišťovny už sčítají škody po bouřkách. Vedra budou opět vrcholit o víkendu. V části Olomouce jsou lidé bez pitné vody.
17: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Víkendové bouřky způsobily tisíce škod za desítky milionů. Podle největších pojišťoven je nejvíc událostí hlášeno zřejmě ze středních a západních Čech. Rozsah škod ale budou zpřesňovat v dalších dnech. Škody ale budou pravděpodobně přibývat i ze současných bouřek, které se objevují i dneska. Bouřky souvisí s aktuálními horky, kdy teploty šplhají vysoko nad 30 stupňů. Třeba moravskoslezští záchranáři nejčastěji výjíždějí ke kolapsům z horka. Už mají na 100 takových výjezdů za poslední 3 dny. Vedra navíc jen tak nepoleví. Vydrží minimálně do příštího pondělí. Nejtepleji by mělo být opět o víkendu. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
18: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
16: Chránit je potřeba i garáže a nebo kůlny. V Olomouci řeší od noci opravu prasklého páteřního potrubí. K tomu došlo u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Poté totiž následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí. Oprava potrvá dva dny a voda je zajištěna náhradními cisternami. Tolik zprávy Rádia Blaník a Marti, je to tvoje.
0: Děkuju, krásné odpoledne za minutu 17 hodin.
2: Martin Císař
15: na Rádiu Blaník.
0: My tu další odpolední, poslední toho dnešního odpoledne hodinku začneme dobrou zprávou. Ubývá osobních bankrotů. Více na tohle téma za chvíli, teď Lucie a Amerika.

0: Báječné odpoledne, tohle byla Katy Perry, dál hezky český Xindl X a nebo Standa Hložek a Strom lásky mý. Teď ale dobrá zpráva, ty máme na Blaníku nejradši. V Česku totiž ubývá osobních bankrotů. Konkrétní čísla zmíní analytička společnosti Kryf Věra Kameničková.
1: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
0: Tak to je dobrá zpráva. Dobré zprávy ty máme na Blaníku, jak jsem říkal, ze všech nejradši. A máme rádi taky české písničky, to je jasná věc. Za chvíli, jak jsem slíbil Standa Hložek, tohle už je písnička na vodě. Jo, to je vedro k vodě by to chtělo, to je fakt.
2: Můj člun asi trpí závadou. Je častěji na dně.

0: Back for Good a tohle to byly Take That a vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné dobré odpoledne. Blanické letní koncerty v plném běhu, Havířov za námi a už se chystáme do Domažlic. Více informací o našem pátečním koncertě za malou chvíli. Hrát si budeme i Marii Rotrovou.
1: Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí.
0: A s písničkou Fotky tu bude Slza. Slza ta, která bude také na našem koncertě. Už pátek se na ně můžete těšit.
2: Středočeské aktuality.
3: Přeji vám hezký den. Tůně, rybníky a další malé nádrže. Ve středních Čechách je takových vodních ploch nespočet a mají velmi důležité úkoly. Posilovat odolnost krajiny a zadržovat vodu v krajině. Aby mohli své poslání plnit, rozhodl se Středočeský kraj i letos pokračovat v podpoře jejich obnovy. Detaily už nám prozradí radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba.
4: V tomto roce získá dotaci celkem 23 nejrůznějších projektů. Za zmínku určitě stojí rekonstrukce rybníka v Novém domě na Rakovnicku, na kterou přispějeme 1,5 milionu korun. Dále podpoříme rekonstrukce vodní nádrže v Doubku a Martinovského rybníka v Zárybech anebo komplexní revitalizaci rybníka Podlužany v povodí Mrliny. Do programu se nám letos povedlo přidat i více peněz. Celkem jde o částku 26,5 milionu korun.
3: Prožíváme teď spalující vlnu veder a déšť zatím v nedohlednu, takže vaše krajská podpora je pro krajinu více než potřebná.
4: Máte naprostou pravdu. Klimatické změny a výkyvy teplot jen dokazují, že musíme systematicky posilovat retenční schopnost území a obnovovat přirozené vodní prvky v krajině. To se nám naštěstí daří a rozhodně v tom budeme pokračovat dál.
3: Krajina středních Čech je kouzelná, rozhodně si tuhle péči zaslouží. Díky moc, paní radní, a vám posluchačům přeji klidný den, třeba někde u vody.
2: Středočeské aktuality.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku.
10: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
16: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
17: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
19: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce. konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jabat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to tedy.

0: Tohle byla Slza, i na ní se můžete těšit v Domažlicích.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát se za vámi vypravíme v pátek 26. června právě sem, tedy do Domažlic. Začínáme v 16:30 odpoledne, a to na náměstí Míru, kde vám zahraje, zaspívá samozřejmě Slza. Dále to bude

0: Planická kapela, ale taky Vojta Nedvěd.
1: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíckrát.
0: A co vstupné za kolik? Vstupné se neplatí, to je jasná věc. Letos pro vás máme navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám možná už brzy přinese obrovskou spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 tisíc pěkně na ruku. Tak se pro ní stavte v pátek v Domažlicích. Těšíme se na vás.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Tak je tady poslední týden školního roku.
6: Tak si ho společně uděláme co nejpohodovější.
5: A ještě někoho z vás vybavíme penězmi na prázdniny.
6: Protože budeme proplácet další účtenku.
5: A zítra se dozvíte, kam se letos vydám s obytňákem. Těšíme se na vás. V 6 ráno. Petr Slíva
6: a Adela Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
7: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
15: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
18: CZ.
19: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
20: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
21: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
22: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
23: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
22: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
24: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
22: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
24: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
22: www.zamek-konopiště.cz

0: Švédská skupina ABBA, vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaníka, před námi 18. hodina, za 7 minut už to tady bude. Co dál tady u nás, tak třeba Eva Farná.
1: Loďka papírová, prouzá a snou.
0: Podvečer s Blaníkem i s Josefem Loufrem. A nebo Valda Matuška. Česká klasika, Slavíci z Madridu, dál si budeme hrát. Hezky česky, pěkný podvečer.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až jasno. Během dne pak bude přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
7: Na Praze západ mezi Ořechem a Zbuzany ve Zbuzanské ulici nabouralo osobní auto do stromu. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D1 na 34,5 kilometru směrem na Brno stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Na Praze západ při průjezdu Jílovým u Prahy srazilo osobní auto cyklistu. Došlo ke zranění. S opatrností projedete Kyvadlově. A na trase Mladá Boleslav Nymburk u Zavadilky havarovala 3 osobní auta. Blokují jeden pruh. Zdržíte se nárazově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Maximální ceny benzínu mírně stoupnou, nafta zlevní. Vláda opět změnila cenový strop pro benzín a naftu. Fotbalisté uznají rozpis nové sezóny.
12: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila projekt podpory vybudování AI gigafactory v Česku. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost země v umělé inteligenci. Po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. AI gigafactory si podle dřívějších informací vyžádá celkovou investici za zhruba 100 miliard korun. Cenový strop na pohonné hmoty se změní o jednotky haléřů. Nafta zítra oproti dnešku zlevní o 7 haléřů na 630 korun a 54 haléřů za litr. Naopak benzín mírně zdraží. Čerpací stanice ho budou moci prodávat nejvýše za 40,50 za litr, což je o 9 haléřů více než dnes. Letošní MotoGP byla mimořádně klidná, a to jak dopravně, tak i po stránce bezpečnosti. Strážníci se i přes posílený dohled nemuseli zabývat ani jedním případem vandalismu, krádeže anebo silné opilosti. Potvrzuje to mluvčí brněnské policie Jakub Hanem.
13: Stejně tak se neobjevil žádný případ řízení pod vlivem alkoholu či drog a v okolí Masarykova okruhu se řidiči dopouštěli jen výjimečně přestupků, jako například parkování v lese. Nejvíce práce měly hlídky městské policie, jako obvykle s usměrňováním dopravy, i provoz byl ale mírnější než při dřívějších ročnících a příjezd i odjezd fanoušků měl nezvykle hladký průběh.
11: Naopak záchranáři měli práci s ošetřováním asi 160 lidí, hlavně kvůli kolapsům. Už za měsíc odstartuje nová sezóna první ligy. Obhájci titulu fotbalisté Slavie začnou o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna na Letné. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, krásný podvečer za minutu 18 hodin.
2: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Proč se říká, co se říká, krátce po 10. a také v repríze po 18. hodině. Za chvíli naše Samira, já s přáním krásného podvečera.
4: Rádio Blaník.
0: A s hezkou českou písničkou je tu Josef Laufer. S Bohem lásko, já jedu dál. Za chvíli i Valda Matuška a další a další a další.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Adama Matuška tady na Blaníku, za chvíli to bude slovenská skupina Tým a teď naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak Samčo, máš slovo.
3: Caplárova past je jeden z nejslavnějších českých fotbalových výrazů. Je pojmenovaný po bývalém trenérovi Josefu Caplárovi a teď o co jde. Trenér Caplár si totiž všiml zvláštního jevu. Dám příklad. Tým vede po prvním poločase třeba 2-0. Hráči si podvědomě řeknou, že už mají vyhráno, přestanou být aktivní, ztratí koncentraci. No a soupeř naopak nemá co ztratit, začne riskovat a často výsledek otočí. Tomuto fenoménu začal Caplár říkat past. Samozřejmě nejde o skutečné pravidlo fotbalu. Statistiky neukazují, že by vedení 2-0 bylo objektivně nejhorší možné, ale jde spíš o psychologii. Vedoucí tým poleví, prohrávající tým získá odvahu a zápas se najednou otočí. Proto dnes komentátoři říkají pozor na Caplárovu past. Domácí vedou 2-0. A protože se ten pojem stal legendárním, používá se i mimo fotbal. Například u firmy, která má náskok před konkurencí, anebo když student měl samé jedničky a pak polevil. Klasická Caplárova past.
2: Se říká, co se říká.
1: Na rádiu Blaník.

0: Zuzana Norisová, písnička pátá, aktuální pohled na hodiny říká, že za 7 minut už máme 6:30, já vám přeji krásný dobrý večer a za malou chvíli dál hezky česky Texmeně a písnička Buráky a nebo Eva Farná Všechno nebo nic. Já vám přeji ještě jednou krásný poslech a buďte s námi dál a pojďte s námi na další parádní akci.
1: Jsme Blaník
2: a vezeme vám sluníčko.
1: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Možná na tom vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
12: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
15: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
17: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
18: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Tak co dělá mladý?
21: Ale včera jsem mu málem nařezal.
20: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
22: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Krásný dobrý večer, za 5 minut máme 6:45, úderem 7. písničky na přání a teď se také podíváme na zítřejší den. Čase 6-9, dobré ráno, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a od 9 hodin to bude...
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, je to přesně tak, opět se podíváme do jednoho roku našeho, anebo chcete-li vašeho života, ale pozor, budeme si z něj hrát písničky, přineseme informace, jaké věci se tehdy udály a vypravíme se také do roku, kdy se konaly zimní olympijské hry. A já tu mám jednu aktuální hlášku.
3: V Pjongčangu byla největší hvězdou české výpravy lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která zvítězila v Super-G, možná velmi překvapivě a velmi suverénně triumfovala na snowboardu. Stříbrné medaile přidali biatlonista Michal Krčmář a také rychlobruslařka Martina Sáblíková na své oblíbené trati 5000 metrů a byl to pro ní po zraněních a zdravotních problémech, které měla před olympijskými hrami, velký úspěch.
0: Já prozradím, že tohle byla mluvčí Českého olympijského výboru Bára Žehanová. Tak co? Jak to je? Tušíte, do jakého roku se vydáme zítra po 9? Že ano? No tak dobrá, tak uvidíme. Přesvědčíme se. Po 9 zítra dopoledne.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
20: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
21: Široká nabídka teď ve velké slevě.
11: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: pro dnešní den od Martina Císaře na Blaníku, Sheena Easton, 9 to 5. No a v té další hodině už to víceméně máte ve svých rukách. Zpívat nám bude třeba Věra Špinarová. Vzpomeneme mimo jiné také na Ivetu Bartošovou. A v úvodu hodiny je přichystán Jana Sahara Hedl a Bára Vaziková. Budeme hrát podle vás a nadále hezky česky, tak příjemný večer.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná, přeháňky se objeví jen velmi výjimečně při zvětšené oblačnosti, k ránu se budou tvořit mlhy, teploty klesnou k 19 až ke 14 stupňům Celsia. Zítřejší obloha bude nejprve polojasná až oblačná, postupně může být místy i oblačno, což přinese hlavně na jihozápadě přeháňky nebo bouřky. Večer se ale vyjasní, zítřejší teploty 24 až 29 na jihu Moravy i 30 stupňů Celsia. A rekordní teploty se zítřejším datem z pražského Klementina jsou z následujících let. V roce 2016 zde naměřili 33,3 stupně Celsia a v roce 1921 to bylo nejméně 7,5 stupně Celsia.
7: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Přesně minuta zbývá do 19. hodiny.
7: Mirek Téra
8: na Rádiu Blaník.
0: Vítám vás u pondělních a také 22. červnových písniček na přání. Dnes bychom se mohli na úvod věnovat pražskému Karlovu mostu, jehož stavba byla v tento den roku 1503 dokončena, ale jsou tu mnohem jaksi důležitější události, kterým se prostě musím věnovat. Jednou z nich je manželský slib, který jsme si s mojí ženou Sandrou v tento den před 13 roky dali. A to tedy, uznejte, prostě zmínit musím. Tak děkuji za tu letitou trpělivost a ať ti ještě nějakou dobu vydrží. Končím s ohříváním vlastní polívčičky, za chvilku tu budou vaše výročí a narozeniny a hlavně hudební dárky, o které jste si na našich stránkách psali. Na úvod ale vybíráme my, a to sice Jana Sahara Hedlu a Báru Pasikovou a písničku Tisíc men.

0: Jana Sahara Hedl a Bára Vasiková, Tisíc jmen.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Tak kolik jmen nás dnes čeká během písniček na přání? Bude jich 1000? Víc? Nebo méně? Tak to se dozvíte, pokud budete pečlivě poslouchat i v následujících 120 minutách večerní vysílání Blaníku, u kterého vás ještě jednou vítám a pojďme hned na první vzkaz a první hudební dárek tohoto večera. Milí Blaníčku, chtěli bychom zahrát Pepovi z Trhového Štěpánova. Přejeme ti hlavně zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a moře energie. Jsi ten nejlepší chlap pod sluncem. Děkujeme, že jsi jaký jsi. Jsme šťastní, že tě máme. Všechno nejlepší k tvým narozeninám přeje partnerka Jana, dcera Natálka, syn Tomášek, tchýně Jana a zeď Bohuslav. Tak to je první vzkaz a písnička Iveta Bartošová bude zpívat Víš, lásko.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: díky, že jste si při výběru písniček pro písničky na přání vzpomněli také na Ivetu Bartošovou. Písnička Víš, lásku nám dozněla tady na Blaníku 8 minut po 19. hodině, kdy opět budeme vzpomínat. A to se vzkazem a s přáním, které dorazilo z Krupky. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky pro mou lásku Janičku Kukačkovou k jejím nedožitým narozeninám. Se vzkazem: scházíš mě, lásku moje, čím dál tím víc. Tvůj manžel Jarda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Jen sebe.
1: Další z hudebních dárků pondělního večera. Tady na Blaníku za námi tolik nervědi, máme jen sebe. Rádio
2: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
1: Těch důvodů je samozřejmě nepřeberné množství, proč někomu objednat na večerním Blaníku písničku. Jen prosím pěkně, pište určitě včas. Čím dřív k nám váš vzkaz dorazí, tak tím lépe, minimálně, aby to bylo 3 pracovní dny předem. My teď ale zamíříme za dalším vzkazem. Přejeme mamince a babičce vše nejlepší k 80. narozeninám. Hromady zdraví, kupu štěstí, samou lásku, fajn lidi kolem sebe a co nejméně starostí. Tak popřeji Kavkovi a Andrej, kteří vybírají Věru Špinarovou. Píseň svou mi tenkrát hrál.
2: Radio Blaník.
3: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Píseň svou mi tenkrát hrála, zpívala na vaše přání na večerním Vlaníku Věra Špinarová. A i pro vás ostatní je to taková malá výzva, i vám ostatním totiž může večerní Vlaník věnovat několik minut svého vysílání a zahrát vám vaši oblíbenou písničku a vy si s námi pak můžete samozřejmě mil rádi zaspívat. Napište nám včas na našem webu radiovlaník.cz. No a i ta další písnička byla tady objednána touto cestou a i ta další písnička bude pro jednu z babiček. Milá babičko, Jitko, přejeme ti vše nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Dnes je to 68 let, co ses narodila. A my jsme za to moc rádi. Přejeme ti, ať ti slouží zdravíčko, ať jsi spokojená a vnoučátka ti dělají radost. Posíláme tvou oblíbenou písničku. Tvá dcera Žaneta s partnerem Zbyňkem a dcera Kristýna s manželem Ondrou a vnoučátky Krištůvkem a Ríšou vybírají teda Eda Šírena.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: Další z těch velmi, ale velmi pohodových písniček, kterou jste vybrali pro večerní blaník, Ed Sheeran a Perfect. No, dá se skoro říct, že s jistotou jste vybrali perfektně. A pojďme na další přání, které je také, co se volby týká, velmi perfektní. Ahoj, Rádio Blaník, chtěl jsem tě poprosit o zahrání písničky pro mou úžasnou manželku Teresku. Miláčku, dneska je to přesně 2 roky od naší svatby, které nějak moc rychle utekly. Chtěl jsem ti, kočko, poděkovat za úžasně strávený čas po tvém boku. Mám prostě štěstí, že mám nejkrásnější, nejmilejší, nejúžasnější ženu. Prostě nej. Jsi s našimi dětmi nejcennější, co mám, a přeji ti, přeji nám další krásné roky pohody. Děkuji ti moc, miluji tě, podepsána Václav, a zpívat bude Karol Duchoň, písničku Mám tě rád.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Dá se říct, že Karolo Duchoň je na večerním Oblaníku také jako doma jedna z těch vašich oblíbených písniček, která se poměrně často vyskytuje mezi písničkami na přání, které jenom tak pro zajímavost právě teď posloucháte. Ano, čas mezi 19. a 21. hodinou je určen vám, kteří chcete někomu udělat radost jakým tím hudebním dárkem. Pište nám v časovém předstihu minimálně 3 pracovních dní, jak vám máme večer na Blaníku hrát na našem webu radioblaník.cz. No a my v těch dalších minutách budeme, jak se zdá, slavit nějaké ty narozeniny.
1: Jsi ten nejlepší člověk v mém světě, já přeji a štěstí ti kvete.
0: Počkáme si na Jarka Šimka a písničku s názvem Narozeninová, protože podle vás dál hraje Blaník hezky česky. Tak hezký večer.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi, maxi, maxi dotace.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Krmiva Marp.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrál česnek, co má říct. Tak si

0: Sim, Kívej a další značky. Motoriky, motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Písničky na přání.
12: Na rádiu Blaník.
13: 8:04, jsem tady opět pro vás a s vámi a společně se mnou. Jeden z dalších hudebních dárků pondělního večera. Ten je přichystán pro Klárku Bukovickou, a to k narozeninám. Tak tedy, Klárko, dnes je krásný den, ať se splní každý sen. Ať tě štěstí stále hřeje, ať se na tebe svět směje. Zdraví, lásku, radost měj, každý nový den si užívej. K narozeninám ti vše nejlepší přeje babička Dáša, babička Vlasta, mamka s taťkou a bráškové, teta Andrea se strejdou Tomášem, Andrejka s Michalem a Dominičkem, strejda Pavel a Dušan s rodinou. A k těm narozeninám, které patrně, jak to tak vypadá, slavíte možná v Chomutově, odkud nám píšete, teď bude zpívat Jarek Šimek, jak jinak než narozeninovou.

0: To byl Jarek Šimek a narozeninová tady na večerním Blaníku na vaše písemné objednání a my už míříme do Březiny, odkud nám píšete o další písničku, kterou byste dneska večer rádi na Blaníku slyšeli. Lenko, 30 let po tvém boku uteklo jako voda, ale každý den s tebou stál za to. Děkuji za dar jménem Láska, za všechno, co pro nás děláš. Těším se na další léta, která spolu prožijeme. Miluju tě, tvůj Zbyněk, který vybírá Harley a písničku Svařák.
1: Písničky napsat. Napište si o ně jakou i vy na stránkách Radio Blaník.

Je-li bo něčeho na zahřátí, večerní Blaník pro vás má Svařák. Tedy na vaše přání, pochopitelně Harley za námi a před námi další písnička, kterou jste si objednali. Zahrajte písničku k narozeninám pro rybáře, cyklistu, zahrádkáře, chovatele hrdliček a dědouška z Dinečka. Hodně zdraví, pohodovou dovolenou a rybářské zážitky ti přeje Mirka, Haniná, Jiřík, Majdička, Dorinka, Eli, Baru a všichni, kdo tě mají rádi. No ale my se teď z kempu Keramika ještě přesuneme do Moravských Budějovic. Prosím o blahopřání k narozeninám pro babičku Janičku z Jackova. K 60. narozeninám přeje synáček Tomík, Maruška a vnučka Viktorka. Ti všichni posílají Karla Gota. Být stále mlád.

0: Ani Karel Gott pochopitelně nesmí na večerním Blaníku chybět. Na vaše písemné objednání. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: S objednáváním písniček rozhodně neotálejte. Pište nám včas na našem webu, jak jste právě teď slyšeli. A pokud nám včas napíšete, tak je to jistota, že se váš vzkaz do vysílání na večerním Blaníku dostane, i kdyby byly písničky na přání přeplněné k prasknutí. Zkrátka svůj čas na večerním Blaníku má každý z vás. Tak pište a za chvíli jsem zpátky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
13: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
14: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
13: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
12: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
13: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
12: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
13: www.zamek-konopiště.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Pojďme do Bystřice, rádi bychom nechali zahrát písničku pro naši maličkou dcerušku Sofinku Žuk z Bystřice, která právě dnes oslavuje své třetí narozeniny. Drhá naše holčičko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Jsi naše sluníčko a máme tě moc rádi, moc tě milujeme. To ti přeji tvá maminka, tatínek, babička s dědečkem a sestřičky Nikolka s Martinkou. Zpívat přichází Maxim Turbulence a pozor, přijíždí Mašinka.

0: Mašinka v polovině písniček na přání při pondělí 22. června tady na Blaníku a Maxim Turbulence. No, mnoho vašich přáníček nás ještě čeká, takže pokud něco dneska slavíte, anebo třeba očekáváte, že vás někdo z nějakého důvodu potěší písničkou, tak si určitě nenechte ujít tu další část, ve které na nás čekají Očko All Stars, Ty jsi jako já. Dva roky prázdnin, i ty nebudou chybět. A dojde i na Krištofy. Slyšíte sami, že večerní Blaník i na vaše přání hraje hezky česky za 5 minut 20 hodin.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník. Noc bude jasná až polojasná, přeháňky se objeví jen velmi výjimečně při zvětšené oblačnosti, k ránu se budou tvořit mlhy. Teploty klesnou k 19 až ke 14 stupňům Celsia. Zítřejší obloha bude nejprve polojasná až oblačná, postupně může být místy i oblačno, což přinese hlavně na jihozápadě přeháňky nebo bouřky. Večer se ale vyjasní, zítřejší teploty 24 až 29, na jihu Moravy i 30 stupňů Celsia. A co se týká sluníčka, tak třeba v Novém Jičíně zítra vychází ve 4 hodiny a 41 minut, zapadá pak minutu před 21 hodinou. Nad obzorem tedy vydrží krásných 16 hodin a 18 minut.
4: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: 3 minuty zbývají do 20. hodiny.
4: Mirek Téra
5: na rádiu Blaník.
0: Další část pondělních písniček na přání je na spadnutí, tak se do toho pojďme pustit. Na úvod Srdce být od Krištofu a pak opět písnička podle výběru někoho z vás, jak jste učinili v předešlých dnech na našem webu radioblaník.cz. Tak si počkejte, kdyby ta písnička byla pro vás veliká, velikánská škoda, kdybyste ji neslyšeli. Tak hezký večer s Blaníkem. Rádio.

0: Krištof, srdce být na večerním Blaníku, tak otázka, pro koho by je to vaše srdce a už jste mu nebo už jste jí nechali zahrát oblíbenou písničku na večerním Blaníku, pokud zní odpověď, že ne, tak je to veliká škoda, protože věřte, nevěřte, taková písnička na přání udělá naprosto neskutečnou radost. Tak pojďme na další.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A hned míříme do Roblína, prosím o zahrání písničky mé manželce Jitušce Bánské k našemu výročí svatby. Můj milá Jity, moc ti děkuji za 25 společných let, za všechno krásné, co jsme spolu prožili i za chvíle, kdy jsme čelili nepříjemným věcem. Děkuji ti za lásku a trpělivost. Díky, že tě mám, miluji tě tvůj Honza. A Honza vybírá Vašo Patejdla a kně si moja.
2: Vaše pohodové rádio. Rádio.

Tolik tedy Vašo Patejdl mezi písničkami na přání na pondělním Blaníku 6 minut po hodině 20. Kdy se vydáváme za dalším hudebním dárkem tohoto večera, tentokrát nejprve do Jaroměřic nad Rokytnou. Ahoj Vašku, tak tvoje spolupracovnice ti přeje všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a humoru. Tak podepsána je tady Eva. Další přání dorazilo ze Suchdola nad Odrou. Posílám velkou pusu mému příteli Edovi se slovy miluji tě a doufám, že se budeme mít rádi. Miluji tě, Edí, podepsána Sylvie. A do třetice je tady jednou písek. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro našeho tatínka Jana Bardu z Hrazan. Náš milovaný tatínku, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás kdy udělal a stále děláš. Trochu se zpožděním, ale ke včerejšímu dni otců ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Jsme moc šťastní, že tě máme a že právě ty jsi náš tatínek. Nejsi jen nejlepší tatínek, ale také dědeček, Laurinky, Petříka a Behátky. Moc tě milujeme, vzkazují Ivča a Verča a k těmto vzkazům už se na Blaníku právě teď chystají kabáti s Pohodou.

0: Do té pravé rokové pohody tady na večerním Blaníku právě vyhrávali Kabáti. No a i ta další písnička bude podle vás. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Napište nám, jak chcete, aby večerní Blaník hrál podle vás. Pište ale v předstihu minimálně 3 pracovních dní. Když vám přijde odpověď, tak máte vyhráno a samozřejmě večerní Blaník bude patřit právě vám. Ale my teď míříme do Bystřice. Ráda bych nechal zahrát za celý náš kolektiv Statek Pomenice u Benešova písničku na rozloučenou s nejlepším zaměstnancem panem Václavem Dalihodem z Bystřice, který odchází do důchodu. No Vašíku, budeš nám tady chybět, ale my ti přejeme, ať si užiješ ve zdraví svůj zasloužený důchod. Děkujeme za spolupráci a to ti posílá šéfová Gábina a celý náš spolek. Jak jinak, než pár přátel a s touto písničkou je tady Michal David.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.

Také pár přátel můžete večer co večer na Blaníku obdarovat písničkou. Teď jich bude mnohem víc. Milé Rádio Blaník, zahrajte všem do psychiatrické nemocnice léčebny Dobřany, doktorkám, doktorům, lékařům, psycholožce, staniční sestře, ošetřovatelům, pro Dana, Davida, Adama a pro vrchní sestru, paní cvičitelku a všem pacientům, co jsou v léčebně a léčí se, přeju brzké uzdravení. Podepsán Otík Plas z Domova Harmonie, který vybírá Marcela z Moška a písničku Láska je největší dar.

Vaše písemné objednání tady na večerním Blaníku. Také Marcel z Možeka, láska je největší dar. A pojďme do Červených peček, kde opět čekáte na svoji oblíbenou písničku se vzkazem. Prosím o zahrání písně Naše noc od Kateřiny Ševidové pro Ivetku k dnešním 15. narozeninám. Vše nejlepší přeje bráška Tom a maminka Vlasta. Procházím.

byla Kateřina Ševidová na Blaníku na vaše písemné objednání a my už míříme do Ondřejova, kde je vzkaz: dobrý večer, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro fotbalisty B mužstva SK Dynamo České Budějovice s tímto vzkazem. Hoši, děkuji vám za 3 body z Tábora a mrzí mě, že sestupujeme z 8. místa. Dále bych chtěl nechat tuto písničku zahrát i pro starší žáky FK Radošovice za jejich 2. výhru na jaře proti Škvorci. Díky Milan, který vybírá Ivetu Bartošovou a přichází 2 roky prázdnin tady na Blaníku.

0: Dva roky prázdnin na vaše přání a Iveta Bartošová tady na pondělním večerním Blaníku. Tak 22. červen nabízí samozřejmě celou další škálu možností zahrát někomu jeho oblíbenou písničku tady v našem vysílání. Jde jen o to, jestli jsme se to včas dozvěděli, takže pokud jste nám v uplynulých dnech napsali na webu radioblanik.cz, komu byste rádi věnovali část našeho večerního vysílání a hlavně nějaký ten hudební dárek, tak máte vyhráno, protože váš vzkaz tady nejspíš ještě stále čeká a určitě se dočká svého, jak se říká, místa na slunci. No a jakáže hezká česká nás čeká v těch dalších minutách, tak kromě mnohých dalších třeba i tato.
1: Měl jsem rád stín stromů, říční proud.
0: Tedy Tam u nebeských brán a Michal Tučný. Hrajeme vám hezky česky, tak hezký večer.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Dal个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy.

0: den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
0: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
0: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
0: Tak to máme jasno.
2: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
3: Na rádiu Blaník.
4: Krásný večer a honem rychle za dalším vzkazem tohoto večera. Zahrajte prosím naší milované dceři Elišce Kličkové a jejímu příteli Davidovi Forstlovi. Máme vás moc rádi a jsme a je fajn, že s námi trávíte čas na chatě na Orlíku. Tak to píše Jiří, kterého také zdravíme, a pojďme ještě na jedno přáníčko tohoto večera, které k nám dorazilo, zdá se, s Chrudimi, i když nejsem si úplně jist, pro nás všechny, co jsme v Mobilheimu u sestřenky Lucky v Chorvatsku, Novida, v Turany, jmenovitě pro Lucku, Davida, Peťase a Peťu Maťu, se vzkazem Lucinko, děkujeme, že jsme mohli být prvními návštěvníky tvého Mobilheimu, užíváme naplno Jadran a teď posloucháme Očko All Stars.

0: Fanouško All Stars, ty jsi jako já tady na Večerním Blaníku v pondělí 22. června, kdy slaví svůj svátek v dalekém Šilu v Chorvatsku paní Pavla Lindauerová z Plzně. Miláčku, vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, to ti ze srdce přeje manžel Láďa a čtyři malí neposedové. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš a že máš stále dobrou náladu.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
3: Blaník. Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia a sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

Michal Dočolomanský na vaše písemné objednání tady na Blaníku a písnička Ljubim tě. My míříme do Třebenic. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvému svátku. Hlavně hodně zdraví a úsměvů na tváři. Tvoje Verunka s Vítkem a Ondrou z Plzně a Vinda s Tereskou z Třebenic. Máme tě moc rádi, mamu. Toť vzkaz, který k nám dorazil, stejně tak jako ten z Plzně. Než sfoukneš na dortu svíčky, slov pár smotám do kytičky. Štěstí a zdraví občas líná chvíle, kdy člověk povolí si knoflík u košile, radost, lásku, úspěch a vlídné po usmání, tak krásné narosky, pusa, konec blahopřání. K tvým dnešním narozeninám 33 let Míše přeje Standa, Boubínek a k tomu hrají Modern Talking.

0: Opět díky, velikánské díky za váš hudební výběr, kterým jste pestřili dnešní večer s Blaníkem. I ty zahraniční písničky jsou velmi oblíbené a tak mají své pevné místo mezi těmi hezkými českými tady, mezi písničkami na přání, které pokračují i v těch dalších minutách, ale v těch už opět budeme hrát podle vás hezky česky.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A objednávejte v dostatečném časovém předstihu, připomínám, minimálně 3 pracovních dní. No a věnujte tak někomu část večerního vysílání Rádia Blaník. Tak hezký večer a za chvilku jsem zpět.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

námi Michal Tučný na Blaníku, píše nám také Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím Strejdovi. Děkuji, přichystána písnička od Věry Špinarové s názvem Je to tak prosté a tím právě zvláštní.

0: Věra Špinarová nám zpívala na vaše přání tady na večerním Blaníku. Dále píšete z Mirošova, posílám srdečné blahopřání paní Johánkové z Mrákova k jejímu jubileu, které už brzo bude slavit. Jste upřímná, báječná žena, která pomůže vždy, když je potřeba. Přeju vám ze srdíčka hlavně zdraví. Podepsán Otakar Plus, který vybírá rodné údolí, které nám zaspívají spojené tremské osady Praha.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

netrémské osady Praha a rodné údolí na vaše písemné objednání dalších zudebních dárků a ten poslední je právě teď přichystán. Objednávat z Liberce, prosím o zahrání písničky pro naši milovanou vnučku Anetku Koškovou k dnešním 14. narozeninám. Zlatíčko, přejeme hodně zdraví, samou radost a krásné prázdniny. Hodně úspěchů ve škole i ve volejbalu. Máme tě moc rádi. Podepsání babí Eva a děda Láďa a také celá rodina. A k přání teď bude na Blaníku zpívat Miley Cyrus.

0: Písničky na přání jsou u svého konce. V další hodině uslyšíme třeba Leška Semelku s písničkou s názvem Jména. Počkejte si také na Věru Martinovou a nebo na Činosky. Jak slyšíte, Blaník vám dál hraje hezky česky.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Oh.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně, bezúroční úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi, maxi, maxi dotace.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná, přehaňky se objeví jen velmi výjimečně, při zvětšené oblačnosti k ránu se budou tvořit mlhy. Teploty klesnou k 19 až ke 14 stupňům Celsia. Zítřejší obloha bude nejprve polojasná až oblačná, postupně může být místy i oblačno, což přinese hlavně na jihozápadě přehaňky nebo bouřky. Večer se ale vyjasní, zítřejší teploty 24 až 29, na jihu Moravy i 30 stupňů Celsia. A pranostika říká, když na Agripinu slunce září, obilovinám se pak daří.
7: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Krátce po 21. hodině.
7: Mirek Téra
8: na Rádiu Blaník.
0: Tak hezký letní večer vám přeji. Zvláštní pozdrav pak za chvíli poletí dnešním oslavencům, totiž Pavla zdaleka není jediné jméno, které nám tento den připomíná. Tak o tom už co nevidět, a pokud vám unikla dnešní odpolední dobrá zpráva, mám pro vás dobrou zprávu. Po 9:30 chystám její reprízu. To všechno doplníme písničkami, věřím, že vás potěší třeba Pavol Habera a teď i Činasky. Přeji poklidný večer.

0: Pavol Habera zpíval příznačně na večerním Blaníku písničku Kým pre mě spíš. Možná teď někomu z vás usíná v náruči po náročném, farném a navíc svátečním dni Pavla, která se ale o 22. červen dělí ještě s dalšími dvěma jmény. Jednak je to Zaira a pak také Arabela. Zatímco nejpočetnější je pochopitelně jméno Pavla, a to díky 42 tisícům zástupkyň. Zaira se u nás vyskytuje celkem 10krát a Arabela 2krát. No a my vám všem teď blahopřejeme, pochopitelně. A komu budeme mít možnost blahopřát zítra, hned z rána, tak to bude Zdeňka, Zdenka, Zdena a Zenon, kteří budou mít tedy svátek v úterý 23. června. A věřím, že si to zítra také pěkně užijí a vysílání Rádia Blaník jemu bude opět perfektním pohodovým společníkem. Tak jako i vám ostatním v nadcházejících minutách, které budou patřit třeba i Věře Martinové. Tak příjemný večer.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

byl Lešek Semelka, kdo vám v tomto večerním čase zpíval z Rádia Blaník. Pokud rádi vyrážíte za kulturou a ještě raději na neobvyklá místa, počkejte si na reprízu dnešní Dobré zprávy, která tu bude za nějakých asi 15 minut. Do té doby mohu nabídnout třeba i Olympik. Takový je večer s Blaníkem, kde vám hrajeme hezky česky.

0: Žije.cz, web plný zážitků.
1: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumavažije.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
7: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
8: Maxi dotace.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
12: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu. Ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.

0: kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vaše pohodové rádio. Rádio.

0: To byl rok 1993, do první poloviny 90. let minulého století nás právě zavedli Duran Duran. To je prostě nostalgie na večerním Blaníku, kde se teď ale směle budeme dívat vpřed.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Co zajímavého se chystá v kultuře, nám teď poví v repríze dnešní dobré zprávy Sára Dvořáková, kterou tady opět vítám.
2: S blížícími se prázdninami se vrací i jedna z nejoblíbenějších letních kulturních tradic. Už tuto středu začíná 29. ročník letních shakespearovských slavností. Až do začátku září nabídnou kolem 150 představení pod širým nebem. Diváci se mohou těšit nejen na letošní premiéru komedie Omylů, ale také na další známé Shakespearovy hry v podání předních českých herců. Více už dodá jeden z nich, Marek Adamčík.
3: Konečně jsem měl relativně volný léto a mohl jsem na ty Shakespeareovky kejvnout, protože pro mě to vždycky bylo něco, co jsem měl rád, a ta představa, že si prožijeme to léto takhle na Hradě, mě lákala, takže tentokrát konečně to časově všechno klaplo a mohl jsem se do nich zapojit. Je to příjemná změna, je to něco trošku jiného, než hrát v Kamenném divadle. I pro toho diváka, myslím si, že taky přichází s trošku jiným očekáváním na tu inscenaci a že je vlastně hezký, že kromě toho, co se děje na tom jevišti, tak člověk nějakým způsobem si užívá i to, co se děje mimo něj.
2: Kouzlo slavností spočívá i v jejich kulisách. Hrát se bude tradičně na nejvyšším purkrabství Pražského hradu, v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, ale také na hradech v Brně, Ostravě a Bratislavě. Vybraná představení zamíří i do Litomyšle, na Hlubokou a nově také do Kuksu.
0: To je velmi dobrá zpráva. Nějakých 150 představení, která se chystají v rámci 29. ročníku letních shakespearovských slavností, které začíná už tuto středu, tak to rozhodně není málo. Sáro, díky. Těšíme se zítra odpoledne a měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: Ricky a Povery tu s námi budou v příštích minutách a s 22. hodinou se blíží čas písniček z lásky, tedy pravidelného příjemného večerního společníka od Rádia Blaník. Tak si užívejte večera spolu s námi.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Příjemný pondělní večer vám přejeme všichni z Blaníku a moc rádi vám budeme i dál dělat společnost. A jen tak mezi námi také v další hodině vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, přehaňky se objeví jen velmi výjimečně při zvětšené oblačnosti, k ránu se budou tvořit mlhy. Teploty klesnou k 19 až ke 14 stupňům Celsia. Zítřejší obloha bude nejprve polojasná až oblačná, postupně může být místy i oblačno, což přinese hlavně na jihozápadě přehaňky nebo bouřky. Večer se ale vyjasní. Zítřejší teploty 24 až 29, na jihu Moravy i 30 stupňů Celsia. A vydáme se třeba do Mostu, kde zítra vychází slunce ve 4 hodiny a 54 minuty, zapadá v 21 hodin a 21 minut a tak nad obzorem bude 16 hodin a 27 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Dál vás mohu pozvat do světa písniček z lásky, kterým bude patřit naše vysílání až do půlnoci. A pak se opět můžeme slyšet. Ať je vám i nadále s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra a za chvíli bude 22 hodin. Rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaní.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
8: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
7: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
8: A kde jsi je sehnal?
7: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
8: S natíráním končím. Jedu hned.
7: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
8: www.impregnace.soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
16: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
18: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival,
1: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa. Honda,
12: Harley,
1: Tomáš Klus,
12: Sindel X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
19: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
20: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Rádio
1: Blaník. Hezky česky.
2: Každý

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11.

0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Aguarachar!

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Syndl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio.

0: Hezkou 23. červnovou noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra. Pojďme se zastavit na malou chvíli v Písku. V roce 1887, to přesně od této noci, bylo město plné světla, protože jako první v našich zemích uvedlo do provozu veřejné osvětlení. Ale pozor, po celém městě. V Písku mají tedy osvětlené ulice už 139 let. A abychom vnesli trochu světla také mezi dnešní oslavence, pojďme si dnes posvítit na pětici jmen. Svátek má každá Zdeňka, Zdenka, Zdena, Sidonie a Zeno. Všem vám blahopřejeme a protože kdysi patřil tento den také Agripině, říká se na svatou Agripinu, odpočívej jen ve stínu. Dnes máme jednu z nejkratších nocí v roce, tak si její stín užívejme při poslechu dalších hezkých českých písniček.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Radio Blaník. Počasí.
1: Radio Blaník.
4: Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 23. června, dnes má svátek Zdeňka a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Uchazeči o studium na střední škole se dozví, zda a kam byli přijati ve druhém kole přijímacích zkoušek. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Městské divadlo Kolín hostí v 5 hodin odpoledne vernisáž obrazů Jana Vytisky Mezi životem, smrtí a tamtím. Výstava potrvá do 18. září. V Plzni se dočkáme otevření opravených městských bytových domů, a to v Tylově ulici. Rekonstrukci za více než 60 milionů korun vzniklo 17 bytů. Ve 4 odpoledne proběhne v muzeu a po Jizerské galerii Semily zahájení výstavy Proměny pana Uměny představí interaktivní expozici. Jejíž součástí bude komentovaná prohlídka s autorkami. A nakonec zavítáme do Brna. V Domu umění se v 6 večer koná zahájení nové výstavy brněnského fotografa Rostislava Čuříka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy může pršet a mohou se také tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Úterní obloha bude ráno nejdříve polojasná až skoro jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.